nová hudba, nečekaně upřímní hosté a internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

za. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova za, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak má vepsaný svůj příběh, taky nějakou vlastní cenu, taky nějaký vlastní stres, postavenou vlastní stěnu.

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
1: Fajn.
0: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Fajn.
0: Neřeš playlist, žij léto.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.

0: nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop.
2: Fajn.
3: Vždycky hot.
2: Vždycky fajn.

V létě nechceš řešit, co si pustíš. Fajn, hudba, kterou nemusíš hledat.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn. Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+.
1: Plus. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
2: Vyšel přehled platů českých poslanců, který ukazuje, že základní výplata je často jenom začátek. Mnozí politici se totiž přilepší díky dalším funkcím ve sněmovně. No ale třeba takový Petr Fiala podle zveřejněných údajů patří mezi výjimky a pobírá pouze základní plat. Jedna žena si vytvořila hned 25 falešných profilů na sociálních sítích, aby otestovala věrnost svého manžela. Pokaždé ho oslovila jako někdo jiný a pokaždý prý neuspěl. Na internetu se ale víc než jeho chování řeší to, jestli nebylo jasný už od prvního pokusu, že ten vztah má docela vážný problém. Na koncertě Ashra vznikla dost špatná situace, kdy zpěvák pozval faninku na pódium během svého svůdného vystoupení, jenže ona se necítila dobře a odmítla se zapojit. Asher proto show přerušil a nechal ji vrátit mezi diváky.
1: Fajn.

0: Hezké, pěkné, úterní ráno, plné lásky, smíchu a radosti. Tři věci, kterých jsme po ránu určitě všichni velmi schopní. Ať už jo nebo ne, startuje Morning Bush na Fajnu. Tři hodiny plné.
1: A prosto skvělých informací.
0: A taky lásky, smíchu a radosti.
1: No nic, před náma za Focus, Elevate, Chainsmokers, Emily Warren, Paris.
0: Mně se líbí, jak jsi jako, už jako já to ready, víš, jak jsi připravená.
1: Jakože na co?
0: Že jsi teď vstala, tak, respektive.
1: Takhle mě nemůžeš nedále nabonzovat po ránu.
0: No tak všichni to cítíme stejně. No nic, lidi, jak říkala Wendy, songy v playlistu, pojďme na ně. Morning Boost. Fajn.

0: Focus, song s názvem Elevate, 7 minut po 6. hodině, krásný úterní ráno všem tady na Fajnu.
1: Jaká je ta nejlepší výmluva na světě? Každý jsme se někdy na něco vymluvili, většinou už vymluváme, proč nejít do práce. Schválně si sami vzpomeňte, jaká je ta vaše výmluva, Wendy, jaká je tvoje?
0: Je mi špatně. Ne, já nevím, teďka asi netuším úplně, jaká je moje výmluva.
1: Dobře, tak pokud...
0: Ne, já řeknu na ferovku, že se mi nechce.
1: Dobře. Ty taková upřímná. Dobře, tak pokud nevíte stejně jako Wendy, já tady mám jednu výmluvu, kterou možná lze i nelze použít, protože jeden týpek byl teďkon prostě na procházce, procházel se a během té procházky tak si do svého těla omylem zabodl takovou tu trekkingovou jako hůl. Pozor. On s ní ušel dalších 16 kilometrů. Takže ona to jako respektive je výmluva, ale i není výmluva. Chápeš, nemůžeš se na nic teď vymluvit, protože tady je týpek, co ušel 16 kilometrů se zabodlou holí v těle. Ale když si zabodneš do těla, tak nemůžeš nic, protože máš zabodlou hůl v těle. Ještě moc brzo?
0: Ještě moc brzo.
1: Tak jo, no. Tak.
0: Ne, já tě chápu, ale já jsem se jenom vybavila takový ty panáčky víc z toho fotbálku. Jak kdybym třeba...
1: No, tak přesně takhle to vypadá.
2: Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn.

0: Mars, taky Flow Rida. A song, který můžeme věnovat možná asi nejspíše všem našim šéfům. Troublemaker tady na Fajnu, 18 minut po 6 hodině. Dámy a pánové, hezké ráno, pokračujeme dál, za chvilku tohle z toho.
1: Calvin Harris, Dragon Ball Man, Giant. Trošku beatů po ránu.
0: No, kromě toho, tak jak řekla Vendy, trošku beatů po ránu. Není na co čekat. David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait. Tyhle songy za malou kamžik na Fajnu pro lepší ráno. Pak dáme rychlý 3 random fakta. Pokračujeme dál. Morning Boost.
2: Fajn. Fajn Radio. Sleduj nás na Instagramu. Jsme tam jako velký překvapení. Fajn Radio.
3: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
5: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
4: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
5: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Vám při úterý. Tohle jsou Calvin Harris, Rag & Bone, jejich Giant. Něco se nám dohrává. No a pojďme dál. Tohle jsou totiž Fikyho.
1: Random fakta. Analýza prokázala přítomnost kokainu ve všech krevetách z anglických vodních toků. Krevety na kokainu před GTA 6 je crazy. Ale zajímavější je to, že si někdo řekl, půjdu testovat krevety, jestli v nich není náhodou kokain. Zajímavý. Jediný, u koho je přítomnost kokainu jasná, je určitě tenhle ten člověk. V Německu je nelegální spláchnout záchod po 10. hodině. Ještě, že tenhle zákon není tady, kolikrát si říká,

0: Fastboy Moby, Sophie and the Giants, jejich Last Summer tady na Fajnu. 6 hodin 39 minut. Tady jsou další songy.
1: Něco se nás prostě rozhýbe po ránu všechny, proto to tady každý ráno máme. Pink Punk Terez, Zara Larsson, Stateside.
0: A pokud jste stejně rozbitý jako my dva, z Vendy, tak od toho je tady Kelly Tlau, Fake Tied Up. No a kromě toho se za chvilku budeme rozbíjet my z Vendy v našem klasickém raním hrotu. Čí song je ten lepší? Za malý okamžik. Tak buďte u toho, buďte připraveni nám zavolat a rozsoudit, čí song nakonec vítězí.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, polk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: I'm Lily Reapy.
2: It's Sabrina Carpenter.
3: Music.
0: Fine.

0: to je peska, která dohrává tady na Fajnu při úterý 28. července.
1: No a dámy a pánové, je to opět tady. Opět se musí rozhodnout, čí song, jestli můj nebo Wendy, je ten lepší, jestli jsme vybírali dneska správně, a budeme o to potřebovat jednou z vás, abyste nám zavolali. 724-634-634, pojďte zavolat a rozsoudit, čí song dneska vyhraje. A dnes opět se budeme sázet.
0: No, takhle, já mám dělat celý týden kafe, jenomže my jsme v šestém patře a mlíka jsou v minus jedničce. To znamená, že jeden z nás bude muset jít po schodech pro to mlíko.
1: Jo, takhle. No tak jo, to klidně přijímám. Možná to budeš mít celý kompletní, jakože i s tím vyšlapem. Dámy a pánové, pojďte někdo zavolat 724-634-634 a rozsoudit, čí song nakonec dneska vyhraje a kdo nakonec bude muset chodit pro mlíko. To zní zvláštně.
0: 724-634-634. Dva songy a vy vyberete, který z nich vyhraje, no a ten, kdo prohraje, bude muset šlapat po schodech nahoru i dolů.
1: Chodit pro mlíko, šlapat po schodech. Všechno zajímavý. No, někdo zatím nevolá, tak to vypadá na moji kontumační výhru asi.
0: Ne, v žádném případě.
1: Ano.
0: Lidi, pojďte to rozseknout, jo. Nenechte mě v tom.
1: Dobré ráno, kdo na drátě?
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam je?
1: Nikdo.
0: Tak to byl nějaký prankista teďka.
1: To to vylékala. Okay. Ano, haló, slyšíme se?
3: Ano, dobré ráno, tady Verča.
0: Ahoj Verčo, dobré ráno, jaký máš ráno? Jinak, by the way.
3: Jsem dobrý.
0: Ok.
1: Tak uvidíme, jestli budeš mít ještě lepší. Teď je na tobě, abys vybrala song, který se ti bude líbit víc. Jsi připravená? Veru?
3: Ano, jdeme na to.
1: Jdeme na to, dobře.
0: Jdeme na to.
1: První možnost, kterou nabízíme, tak je Adeline Ain't in LA.
0: Že by the way Slovenka, která se snaží prorazit v zahraničí a docela s ní to daří. Zahodnocení jedna bázeň.
1: Tak, dnes si jdeme na další možnost a zní takhle. Neil Diamond, Two Friends. My se ptáme, Veru, co je to za tebe?
3: Já bych dala to druhý.
1: To druhý? To bylo rychlý. No tak Wendy, víš, co to znamená?
0: Ne.
1: Chodíš pro mlíko?
0: Nejdu pro mlíko.
1: Chodíš pro mlíko?
3: Pardon.
1: Veru, krásně jsi to vybrala, fakt borec, jsi borec. Pleskám.
0: Chceš to někomu věnovat?
3: Ale věnujem to všem, co už jsou v práci a tím to utíká, mají hezký den.
0: OK.
1: Tak jo. Tak Veru, měj se krásně, měj taky pěkný den a děkujeme.
3: Díky, tata, ahoj.
0: Ahoj.
1: No tak jo, Wendy, užívej chození pro mlíko.
0: Tak jo.
1: A vedeme na to.

0: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Největší hudební hvězdy.
2: This is Taylor Swift.
3: Hi, it's Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia Dean.
5: Sleduj Fajn.
1: Fajn. Jsme online.
6: Online.
1: Jsme na DAB+.
6: Plus.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
7: Policie varuje před rostoucím počtem případů zneužití umělé inteligence k vytvoření falešných nahých fotek. V jednom z posledních případů muž vytvořil deepfake snímky své známé a rozesílal ho dál. Za podobné jednání teď může pachatel skončit až na 5 let ve vězení. Dubaj hledá nový způsob, jak přilákat návštěvníky. Místním nabídne odměny za každého turistu ze zahraničí, kterého pozvou na návštěvu. Získat mohou balíček výhod v hodnotě až 3000 dirhamů, tedy zhruba 18 000 korun. Jennifer Aniston ukazuje, že sociální sítě nemusí sloužit jenom k propagaci. Na svém Instagramu pravidelně sdílí opuštěné psy a kočky z útulků a díky milionům sledujícím už pomohla najít nový domov spoustě z nich.
8: Fajn

0: Krásné dobré úterní ráno, za malý okamžik 7. hodina ranní a s tou pokračuje Morning Bush na Fajnu. Totálně nabitej Morning Bush na Fajnu.
1: Je tomu tak, předáme totiž Tame Impala, Jenny, Dracula, nebo teď už Klok, I Adore You.
0: No a kromě toho taky koukneme na jistou věc, která údajně z nás lidí dělá hlupáky. Tak si na to rozhodně počkejte. Hezký ráno.

0: a jejich Drákula na fajnu. 6 minut po 7 hodině. Dámy a pánové, jako Češi jsme hrdí na dvě věci. Na pivo a na českou automobilku Škoda, která už teda není česká. Jedna z těchto věcí bude navždy jiná a pivo to naštěstí není. Škoda se rozhodla změnit své ikonické logo okřídleného šípu. Po 170 letech dokonce změní i název. A já si jenom říkám, není to Škoda?
1: To je škoda, že už Škoda nebude Škoda. Jenom aby jsme to doplnili, nejedná se o automobilky, ale jedná se o tramvaje a právě vlaky.
0: Škoda.
1: Škoda Group.
0: Ty auta,
1: auta ještě pořád budou Škody. Myslíš, že na tom bude mít Škoda nějakou Škodu?
0: To je, jako nevím, takhle se o tom bavit, to je hodně škodolibý. Tak nebo tak, mojí oktávce by to bylo stejně jedno, protože někdo ten znak ze předu i ze zadu čornu. Prostě tam mám černý kolečko zadu.
1: Takže si tam vlastně můžeš dát BMW? To bude auto v utajení.
0: To by byla velká škoda. Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost.

0: jejich Riot, to něco nám dohrálo. 20 minutek po 7 hodině, krásný dobrý ráno tady na Fajnu.
1: No a pokud teďkon řídíte, tak nás zajímá, čím řídíte. Jestli řídíte s pomocí manuální převodovky, anebo automatický převodovky. To je něco, co teď budeme potřebovat zjišťovat. Jestli jste tábor spíš automatická, nebo manuální převodovka. Protože podle mě řidiči se rozlišují prostě jenom na dva tábory a to jsou právě tyhle ty dva. Pojďte dát vědět. 724-634-634, do jakého táboru patříte a proč? Wendy, co seš ty za tábor?
0: Já budu asi manuál.
1: Manuál?
0: Mm-hmm.
1: Já taky. A proč?
0: Protože, nevím, já jsem se tak naučila a většinou, když už potom řídím automat, tak jsem hrozně nervózní, proč tam nic neřadím.
1: Jo, jo. To je dobrý důvod, důvod, beru. Tak jo, dámy a pánové, pojďte dát vědět. No a za chvilku na to mrknem a zjistíme, koho je víc. Hezký ráno. Morning Boost.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na Fine Radio.

0: Apicina, fajnou, krásné dobré ráno. 7:30 aktuální čas. No a před malou chvilkou jsme si tady vykopli takovej náš dnešní souboj. Automatická převodovka versus manuální převodovka. Jak to máte vy? Na to si pojďme v tuhle chvíli podívat.
1: Klárka píše rozhodně manuál, pak tady taky píše Vašek, že si v roce 2017 koupil první automat a už bych zpátky do manuálu nešel. Taky někdo píše, ahoj, za mě manuál a důvod, protože na auto, co má automat, nejsou peníze. Píše. Tady někdo, nevím, kdo nepodepsal se, škoda. Hanka říká, že rozhodně automat. Mm-hmm. Má oboje, ale je to prostě pohodlnější.
0: Oboje.
1: A Kuba píše, já sice řídím momentálně manuál, ale jsem spíš tým automat, je to znova pohodlnější.
0: Dobře, takže převažuje automat a důvodem je to, že to je pohodlnější.
1: Mm-hmm.
0: Dobře, no takhle. Ano, sice s automatem můžete telefonovat a jíst bagetu zároveň, jak píše Marek v Rapstyle tady na Instagramu. Ale pozor, všichni, co píšete automat, protože to je pohodlnější, tak máte problém. Protože nová super převelice odborná a vážná studie zjistila.
1: A jak jinak?
0: Zjistila, že automat ničí mozek. Jednoduše řečeno, lidi s manuálem tak musí být jako neustále ve střehu. Za to automatická převodovka, tak ta šetří část mozku, která je údajně zodpovědná za paměť, pozor, za soustředění. Mendy, tady. Pozornost a rozhodování. Údajně část mozku, kterou bychom jako neustále měli udržovat v kondici. Jo?
1: Hele, já si vlastně jako říkám, že je to úplně jedno, když už jsou ty TikToky na Instagramy.
0: No, hele, stejně, automat ne automat, viď. Na konci dne stejně nejvíc důležitý, jestli na křižovatce pustíme sanitární vozidlo. Morning Boost.

0: 3 minuty před 7:45. Black Eyed Peas, The Time, The Dirty Bit. GG. Každopádně Morning Buzz za chvilku bude znít takhle.
1: No nic, radši si dejte kafičko. Nemusíme všichni číst ty názvy, ne? Tohle to víme všichni. Miles Smith, Foreign, Drive Safe.
0: Ano. Drive Safe, ať už s automatickou nebo neautomatickou převodovkou. Do toho všeho. Ale jsou taky Katy Perry. I When I'm Gone. Tak tohle z toho za malý okamžik. Na lepší ráno. A pak si dáme bizár pro dnešní den. Morning Boost.

0: nová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. I only want you in. Poslouchej nás on air, online na Fine.

0: naprosto skvělý kombo Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, něco, co dohrává Eterem Fajnů. Za pět minut, tak máme 8 hodinu raní. Krásný, dobrý ráno.
1: Bizár dne. Bizár dne.
2: Tuhle hodinu jsme tak trochu nechtěně věnovali autům, tak to pojďme doklepat, pojďme to dokončit. Co za volant nepatří, Bendy?
0: Alkohol.
2: Ano, správně. Jo, dobře, tohle nebylo domluvený. No a to, že nepatří alkohol za volant, to věděli i 3 týpci v Číně, kteří proto, aby se vyhli pokutě za řízení pod vlivem, místo řízení auta, tak ho tlačili. Jeden vepředu, dva vzadu a cesta domů. Podle mě tyhle ty 3 týpci můžou být rádi, že nebydlejí třeba na takový divoký šárce. Tlačit auto tou nejdelší ulicí v Česku a ještě k tomu do kopce. To bych jim snad ani nevěřil, že jako měli jenom pouze alkohol. Ale jak asi někteří čekáte. Ano, pokutu dostali i tak. A to prostě to týpci chtěli být jenom jako spořádaný občani. Jo? No a kromě tlačení auta, za chvilku přijel policajt a toho utlačovali taky, aby jim pokutu nenatlačil zastěrač. A co víc, během toho, co šli domů a tlačili auto, tak pogrceli půlku města. Příště bych se vykašlal na tlačení auta a místo poblionu bych utíkal domů zkusit tlačit něco jiného. Fakt mě nenapadá, co víc na to říct.
1: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn.

právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: YouTube. Sleduj Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
1: Policie prověřuje anonymní bombové výhrušky na zhruba 400 místech po celé republice. Týká se to hlavně úřadů, obchodních center a dalších veřejných budov, které policisté kontrolují za běžného provozu. Podle dosavadních informací je riziko nízké, přesto policie situaci dále řeší. Euro čeká po více než 20 letech velká změna. Evropská centrální banka představila 10 finálních návrhů nových bankovek a do výběru vítězného designu se můžete zapojit dokonce i vy. Zpěvačka Gracie Abrams slaví velký úspěch. Její nové album se dostalo na první místo prestižního žebříčku Billboard 200. Pro Gracie jde o vůbec první album, které ovládlo americký žebříček.

0: Fajn. Dobré ráno. Dobré, dobré, dobré. 8. hodina tady. Pokračuje Morning Bus na Fajnu. Za malý okamžik se mrknem na to, jak by měla vypadat správná denní rutina. Podle mě nikdo to nedělá správně, takže za chvilku řekneme, jak to dělat správně.
1: Do té doby každopádně samý skvělý věci jako Alex Borden, jeho Fever Dream, nebo teď už Ed Sheeran, Bad Habits. Morning Boost. Fajn.

0: Alex Warren, jeho Fever Dream. Krásné, dobré, úterní ráno, 9 minut po 8 hodině s Fajnem. Dámy a pánové, je to konečně tady. Konečně konec všem dohadům, jak by měla vypadat správná denní rutina. Vědci totiž zveřejnili, jak taková správná denní rutina má vypadat. My se na to pojďme podívat a schválně, jak moc je podobná tý naší. Dobře? Všichni si teď pojďme vybavit, jak vypadá naše denní rutina. Dobře? A já začínám. Takže, ideálka, v 6 hodin se probudit s přirozeným denním světlem. Co, už to nesedí, viď? 7.15, dát si snídaní bohatou na bílkoviny. Tak to už je velmi mimo, já mám syny minisky. A hlavně ne v 7.15. 8.00, začni s nejnáročnější prací dne. Tak to sedí akorát, že v 6 hodin. 10.30, dát si krátkou přestávku venku. Mm-hmm. 13.00, obědvat bez obrazovky, bez mobilu, bez počítače, bez televize. Tak to nezvládnu. To bych nezvládl. 15.30, naplánuj si týmovou spolupráci nebo kreativní práci. Tu kreativní práci ještě chápu, ale tu týmovou fakt ne. To mi stačí tady s tebou, Wendy. 18.00, jdi na lehké cvičení nebo na procházku. 19.00, dej si brzkou a lehkou več. V 7, jo, už.
1: To je. Já jsem teda zvyklá jíst brzo. Jo? Večeři.
0: Moje babička taky právě. 21.00, stlum světla a odlož všechny obrazovky.
1: Ne.
0: V 10 jdi spát.
1: V 9 teprve začíná hrát session. Děkuji, ne.
0: Dámy a pánové, tak jak moc je to stejný s tou vaší denní rutinou? Co? Klidně pojďte dát vědět. Nás hlavně zajímá, co na vaší denní rutině milujete úplně nejvíc. Vendy, co je to za tebe?
1: Spánek. A spánek.
0: A spánek.
1: A spánek.
0: A spánek. Tak 724634634. Pojďte dát vědět. Oh yeah. Let's go. Fajn.

0: Kilet, to len je Morning Bush na Fajnu, 18 minut po 8 hodině, krásné dobré ráno. Před malou chvilkou jsme řešili, jak by měla vypadat správná denní rutina. Konec konců někdo ji asi správně nemá.
1: Jako vlastně pro normální jako smrtelníka je to nereálný.
0: Nereálný, prostě. Opravdu. Tak nás aspoň zajímalo, co jako na vaší denní rutině máte nejraději. Pojďme se podívat na to, co píšete.
1: Píše třeba takový Jakub. Moje každodenní rutina je hrát si se synem a je to ta nejlepší, která může být. To je moc hezký.
0: To hřeju srdíčka.
1: Taky tady někdo píše odcházet z práce, to je super denní rutina. Miluju.
0: Já tady mám napsaný. Ahoj, na mé denní rutině miluji nejvíc to, když 5 hodin přijdu z práce a udělám si pohodičku. Pohodičku do doby, než přijde žena. Čau, zdraví vás Tonda z Liberce.
1: Tak, okay.
0: Tonda z Liberce, doufám, že vás Tondu z Liberce je víc, protože pokud tohle z toho uslyší tvoje žena, tak už tu pohodičku moc mít nebudeš. No, ještě tady mám jednu zprávu. Ahoj do Fajnu, nejlepší část dne je cesta s váma do práce. Naopak, naopak nejhorší část dne je cesta do práce bez vás. Ahoj Renče, tak to nedělej, ne? Ne? Jenom bych chtěl říct, že Renče jsme opravdu neposlali žádné peníze za tuhle zprávu.
1: Ne, fakt ne. Věřte tomu. Renče pak pošle ten účet. Teda,
0: Tak jo, my pokračujeme dál. Děkujeme všem za zprávy, za malý okamžik. Malcolm Todd, jeho Earrings nebo St. John Roses. Hezký ráno. Morning Boost.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
6: Right, babe.
2: Fine.

0: Kašo Rady Block Europe, jejich Pečka Prada. Krásné úterní ráno, 8:30 aktuální čas. No a já jsem včera narazil na internetu na jistý povolání, které nám normálně zatajili. Jo, ve škole nám sice řeknou, že můžeme být čím budeme chtít, ale už nám neřekli, že můžeme být testovačem rtěnek. Ano, jeden týpek, který se tímhletím v roce 1950 opravdu živil, existuje, nebo existoval respektive. Den co den se nechával líbat od žen, které měly na sobě všechny možné různé značky právě rtěnek. Chodil domů úplně červený, úplně zmalovaný. Práce snů pro někoho.
1: Já si myslím jako.
0: Ale mě by zajímalo, co na to jeho žena. Ta se musela jako divit, ta by musela koukat.
1: Ne, já bych to brala. Teď to on musel přijít a říct, hele, mám pro tebe nejlepší rtěnku, která fakt vydrží. Můžeš jíst cokoliv a nemusíš se trápit, jestli se to náhodou někde nesmívá.
0: Je fakt a mohli to rovnou ukázat. Tady nahoře nad obočím. To je ona.
1: No dobrá rtěnka totiž jakoby nezanechá stopu na tom druhém. Mm-hmm. Víš, to je to.
0: Tak to jí pak ale nemohl ukázat.
1: Ale mohli jí to doporučit.
0: Jo. Mm. Zamyšlení. Morning Boost.

0: Ladíte úterní morning už na fajnu. Tohle byl song s tím nejdelším názvem Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliana, Ciny, jejich We Pray, no a my pokračujeme dál za malý okamžik s tímhletím.
1: Před námi Joe, jeho End of Beginning. No ne, bude to zpívat ten Joe, jo.
0: Kromě toho... Taky třeba takový Fast Boy a jeho Beautiful Life. Aspoň takhle. Když ne jinak. Tyhle songy za malej okamžik, za malou chvilku a od 9 hodin klasický Music Boost. Morning Boost.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Fast Boy, Beautiful Life tady u nás v Eteru na Fajnu. 12 minut před 9 hodinou, to znamená pouhé jedno jediné. A to, že dnešní Morning Boost dosáhl svého konce. Ano, opět jsme to zvládli, opět jsme to dokázali, opět jsme to přežili. Mě zajímá moje klasická otázka na Wendy v tento čas. Wendy, co se ti líbilo nejvíc dnes?
1: Toho bylo tolik, že já ani nemůžu vybrat.
0: Je mi to jasný. Jedna věc, musíš jednu věc.
1: Já
0: jednu, aspoň jednu, Wendy.
1: Já jsem na všechno už zapomněla. Magnifiky.
0: To je ten důvod. No tak jo, tak doufáme, že se vám to líbilo stejně jako Wendy, která vlastně naopak, že se vám to nelíbilo stejně jako Wendy.
1: Ne, mně se to líbilo.
0: Ale už to nepamatuješ.
1: Už se to nepamatuju.
0: To je ten TikTok,
1: Zlatá
0: Wendy.
1: Zlatá rybička, no.
0: Míň TikToku, jo? Mějte se krásní lidi a zase zítra od 6 do 9. Čekis!
1: Ahoj!
2: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
3: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: to je?
1: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
1: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
0: No tak to si rozumíme.
3: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: To nejlepší z rádia a to, co už do rádia radši než fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
5: Vyšel přehled platů českých poslanců, který ukazuje, že základní výplata je často jenom začátek. Mnozí politici se totiž přilepší díky dalším funkcím ve sněmovně. No ale třeba takový Petr Fiala podle zveřejněných údajů patří mezi výjimky a pobírá pouze základní plat. Jedna žena si vytvořila hned 25 falešných profilů na sociálních sítích, aby otestovala věrnost svého manžela. Pokaždé ho oslovila jako někdo jiný a pokaždý prý neuspěl. Na internetu se ale víc než jeho chování řeší to, jestli nebylo jasný už od prvního pokusu, že ten vztah má docela vážný problém. Na koncertě Ashra vznikla dost špatná situace, kdy zpěvák pozval faninku na pódium během svého svůdného vystoupení, jenže ona se necítila dobře a odmítla se zapojit. Ashra proto show přerušil a nechal ji vrátit mezi diváky.
4: Fine. Music Boost.

ráno, dobrý den, je tady konečně úterý, proč říkám konečně, protože máme za sebou ten takový ten strašák den, který se jmenuje pondělí, takže bereme, házíme za hlavu. Máme tady start dnešního dopoledne, jako vždycky, to prosím vás zvládneme. Já vím, že jakoby vždycky dopoledne si myslíme, že ten den bude jakoby náročný a pak večer si říkáme, že to zase tak těžký nebylo. Tak dneska to bude úplně to samý. Music Boost startuje 4 společné hodinky s Andreou a hlavně naším playlistem. Music Boost. Gimme 5. Fine. Startuje Gimme 5. Startuje ho David Guetta, taky Sia, jejich Beautiful People. 5 songů na rozjezd. Tady to je

0: Dnešních pět songů na rozjezd Gimme 5 na fajnu uzavírá víkend In Your Eyes. Tohle je dnešní dopoledne na fajnu. No a mi se zase včera stalo jedna nepříjemnost. Potřebuji s vámi sdílet. Volala jsem se svojí tetou, něco jsem prostě řešila, to není podstatný. A teta se mě zeptala, počkej, a ty jsi to pekla? A já říkám, co, ne, nepekla, to jsem koupila. Počkej, proč jsi to jako nepekla, když ti skoro 30 let? Jako to ty musíš péct. Prosím vás, existuje nějaké jako pravidlo, co všechno musíte stihnout do 30 let? Jakože vaření, pečení, uklízení, nebo jako, co všechno tam jako spadá? 724-634-634. To, že si moje teta myslí, že teda člověk, který mu táhne na 30 let, musí teda vařit a péct, nesmí si to vlastně třeba tu bábovku koupit v obchodě, musí si ji prostě upéct, protože už mu je skoro těch 30 let. Tak co tam je ještě? Co prostě, kdybychom jako mohli vytvořit seznam věcí, které musíte stihnout a které musíte zvládat a umět do 30 let, co by to bylo? Na rozmýšlení budete mít za chvilku tenhle song Zara Larsson i Lush Life. Tak leďte fajn.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. Song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
2: Fajn. Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: David Guetta, Becky Hill, jejich Remember. Tohle je dnešní úterní Music Boost na Fajnu. No a já tady mám už od vás seznam věcí, který by člověk měl teda umět zvládat do 30 let. Do 30 let by se měli umět vařit, péct, poskytnout první pomoc, když je potřeba, hospodařit s penězi, komunikovat, dokázat říct, co vám vadí, pak tady máme dokonce stát si za svým názorem, rozumět svým emocím, tohle mě mega baví, a v neposlední řadě píšete mít stabilní práci. Tak jo, tohle je seznam od vás, od posluchačů Fajn Rádia. Co si teda myslíte, že by člověk do 30 let měl umět? Já jsem si našla statistiku, která říká, že muži v České republice v průměru, jo, opouští své rodinné domovy ve 27 letech. Ženy v 25 letech. To znamená, že máme teda 3 až 5 let na to se celý tenhle seznam jakoby naučit a zvládat ho, jo. To je prostě nemožný. To nejde. To znamená, buď budeme muset od těch rodičů odcházet dříve, a nebo to prostě budeme třeba se učit až do 40. A podle mě dopadneme stejně jako Adam, který píše: ahoj Fajn Rádio, vařit jsem se naučil až v 45 letech, momentálně je mi 50 a vařím jenom svým psům. Takhle dopadneme.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh. Fajn.
0: A vůbec to nevadí. Hlavně, že máme prostě dobrý songy, ne? Kygo, Khalid, Save My Love.

Milky, taky Mole Grab, jejich Just The Way You Are, nám dohrává na fajnu. Dnešní úterní Music Boost pokračuje. Za chvilku posílám Terryho Swimse, který mimochodem 20. března bude v Praze, jo? Tohle je song Mr. Know-It-All. Jestli tohle chcete živě slyšet, tak si to nenechte ujít a hlavně si dejte budík na vlastně čtvrtek. Ano, je to čtvrtek. V 10.00 se začnou prodávat vstupenky. Takhle, dva mi tam aspoň nechte, jo? Protože já tam musím tam být. No a my si ho zatím tak dáme.

0: jako menší ochutnávku u nás na Fajnu. No a vy si teda zapište do kalendáře čtvrtek 10.00. Music Boost.
1: Fajn. Fajn Radio. Prostě hity.

Pretty on paper, tohle je song od True Gale, který nám dohrává 9 minutek do 10 na Fajnu. A já se vás ptám, chcete do Dubaje? Ne? Nechcete? No ale co, když tím někomu pomůžete? Dubaj zkusila už fakt všechno, nejvyšší budovy, různý slevy, umělý ostrovy, ale teď přišla na to, že nejlepší reklama jsou lidi. Jste prostě vy. Doslova vám zaplatí, když v létě přitáhnete kámoše. Takhle, jestli máte nějaký středisko svoje vlastně v Dubaji, jo? Tak skoro 20 tisíc dostane ten, kdo přiláká do Dubaje aspoň jednoho turistu. Někoho prostě k sobě třeba na víkend. Vzhledem k tomu, co se teď v poslední době děje na Blízkém východě, je to docela tak jako pochopitelný marketing, takže já to cením. Originální nápad. Na druhou stranu úplně nevím, jestli tohle zabere, protože taky to jako jo, někdo dostane 20 tisíc za to, že vy tam přiletíte. Ale otázka je, jestli se vrátíte, jo, takže uvidíme. Jak chcete, nechcete, nechám to na vás, tu letní dovolenou, jenom ať víte, že můžete prostě zkusit Dubaj. Protože někdo díky tomu dostane dvacku. A to se vždycky hodí. Come on.

0: potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci
2: Fajn. Jsme online. Online.
1: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz.
3: Policie varuje před rostoucím počtem případů zneužití umělé inteligence k vytvoření falešných nahých fotek. V jednom z posledních případů muž vytvořil deepfake snímky své známé a rozesílal ho dál. Za podobné jednání teď může pachatel skončit až na 5 let ve vězení. Dubaj hledá nový způsob, jak přilákat návštěvníky. Místním nabídne odměny za každého turistu ze zahraničí, kterého pozvou na návštěvu. Získat mohou balíček výhod v hodnotě až 3000 dirhamů, tedy zhruba 18 000 korun. Jennifer Aniston ukazuje, že sociální sítě nemusí sloužit jenom propagaci. Na svém Instagramu pravidelně sdílí opuštěné psy a kočky z útulků a díky milionům sledujícím už pomohla najít nový domov spoustě z nich.
2: Fine. Music Booth.

Po desáté hodině na Fajnu probereme trošku zívání, trošku taky lubriku a trošku víc naše songy. To znamená, pohodlně se usaďte a jdeme do toho. Dobře, jdeme do toho po hlavě. Music Boost. Startuje nám druhá společná hodinka v Music Boostu. Shouse, Love Tonight.

Mouse 20 Nice to meet you. Tohle je úterním music blues na fajnu. No a my si pojďme zívnout. Znáte asi ten moment, když vedle vás někdo sedí a zívne si a vy do 5 sekund zíváte taky, přitom nejste unavený. Proč to děláme? Já jsem se dneska ráno jakoby v tramvaji na tímhle zamyslela, protože si jeden člověk zívnul a pak jsme zívali úplně všichni. Prostě fakt postupně, jako domino. Prostě nechápu, nerozumím tomu. Tak jsem se trošku jako pošural internetem. Našla jsem článek, kde si někdo myslí, nějaký vědec, že náš mozek je nastavený tak, že podvědomně napodobujeme úplně všechno, jako všechno chování lidí kolem nás. Jako je to dobrá teorie, ale to bychom přece napodobovali úplně všechno. I úsměv, nebo i pláč, a to neděláme. Takže proč zrovna zívání? Jedna teorie tak dokonce říká, že to souvisí s empatií, to je docela zajímavý, že čím více se jako dokážete vcítit do ostatních, tak tím větší šanci máte, že vlastně pak zívnutí chytáte. Což mi ale jako přijde, jako jo, dobrá teorie, ale znamenalo by to teda, že se nechytají neempatický lidi, jakože nějaký sociopati by si prostě nezívnuli. Možná to pojďme začít pozorovat. Zkuste si v práci prostě zívnout a jenom pozorujte, kdo se zívne taky. A ten, který se nechytí, tak na toho si dejte sakra pozor. To bude nějaký úplně jako divný stvoření, od toho radši pryč. Možná dobrá teorie používání třeba na první schůzku, na první rande. Zívnete si a jestli on si nezívne, tak hele, tak čau.

0: Lady Gaga, Dead Dance, dnešní úterní dopoledne, který si dáváte na fajnu. No a taková menší ochutnávka toho, co si před lubrikou pustíme za chvíli. Loi, její Red Eyes. A trošku to tady rozproudíme, ať nám ta práce trošku utíká. Sigala, Reptide. Tak posílám velkou dávku energie, no a ladíme fajn.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Dnešní úterní Music Boost. No a na fajnu nás čeká lubrika.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: V létě prej roste počet krátkých románků. Vědci tomu říkají sezónní fenomén. Sousedi na hotelu tomu říkají, kde mám zakrátit špunty do oší.

0: hezký úterní dopoledne. Který si dáváme na fajnu v Music Boostu, ve kterém dohrál Drákula od Tame Impaly a taky Janey. No a za chvilku, možná, jakomu fakt udělám radost. A myslím si, že všem nám udělám radost tímhle songem Good Feeling od Floridy. Jo, tomhle říkám pořádný úterý. Music Boost. Music Boost.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Fajn Radio.
3: It's Dua Lipa.
4: This is Tate McRae.
5: Hey, it's Rip Momney.
6: Hey, it's Billie Eilish.
7: What's up, this is Ed Sheeran.
2: Fajn Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
6: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj.

Úterní dopoledne na Fajnu dohrává Jantonus, taky Dennis Lloyd, jejich Diamonds. No a kam letos na dovolenou? Nebo ji máte za sebou? No a jestli ji máte před sebou, tak vynecháme Španělsko. Španělsko se rozhodlo zatočit kuřáky, takže jestli kouříte, tak zbystřete. Tentokrát důkladně, že si cigaretu pomalu nezapálíte nikde. Zavádí tam jeden z nejpřísnějších protikuřáckých zákonů v Evropě. Takže jestli prostě k dovolený potřebujete si občas zapálit, tak budete muset na cigárko až do Portugalska. Cigaretu nezapálíte na pláži, v restauraci, před barem, v parku, na zastávce, ve všech veřejných akcích, no a dokonce, to mě mega překvapilo, ani ve služebním autě. To normálně ve svém autě teda asi jo, ale ve služebním prostě ne. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, dýchat se nám 100% bude líp. Takže vlastně jo, proč ne? Posloucháš. Fajn.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Thank you very much.
10: Už tam budem.
11: Nech toho.
10: Raději už tam budem.
11: Přestaň. Je mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
13: Nová hudba.

0: Jdu fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
1: Policie prověřuje anonymní bombové výhrušky na zhruba 400 místech po celé republice. Týká se to hlavně úřadů, obchodních center a dalších veřejných budov, které policisté kontrolují za běžného provozu. Podle dosavadních informací je riziko nízké, přesto policie situaci dále řeší. Euro čeká po více než 20 letech velká změna. Evropská centrální banka představila 10 finálních návrhů nových bankovek a do výběru vítězného designu se můžete zapojit dokonce i vy. Zpěvačka Gracie Abrams slaví velký úspěch. Její nové album se dostalo na první místo prestižního žebříčku Billboard 200. Pro Gracie jde o vůbec první album, které ovládlo americký žebříček.
0: Fine. Music Boost.
2: Music Boost.
0: Andrea Kautzka.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: S 11. hodinou na fajnu na sebe vytáhneme všechny špatnosti. Máme tedy další trend, který podle mě má konečně něco do sebe, tak si za malý okamžik o tom něco povíme. No a startujeme třetí společnou hodinku. Tohle je Music Boost.
0: Music Boost.
3: A tohle Alex Warren, jeho Ordinary. Tak hezký dopo.

Tiffany Harris, Music Boost na Fajnu, no a vaše špatnosti. Pojďme zapomenout na takovou tu dobu, kdy si lidi na první schůzce mysleli, že musí vypadat úplně co nejlíp, jo? Rande rovnalo se udělat dobrý první dojem. Máme tady totiž nový trend na seznamkách. Jeho hlavní myšlenka je taková, přestaňme předstírat, že jsme dokonalí. To znamená úplný opak, než to, na co jsme doposud byli zvyklí. Hned na start napíšete, co nezvládáte. V čem je vaše jako nedokonalost, co nemáte vyřešený, zpracovaný, na co si dotyčný prostě bude muset zkrátka zvyknout. Takže teď na těch seznamkách jsou ty medailonky jméno, věk, koníčky a vaše špatnosti. A mně se to docela líbí. Je to trošku bizární, ale asi proto se mi to líbí. Představte si, že narazíte prostě na kluka, prostě já nevím, ahoj, jmenuji se Ruda, jsem z Ostravy, je mi 31 let, jsem sociopat a pravděpodobně tě budu zahýbat. Jo, no tak víte, že tohle nebude asi člověk úplně pro vás. Nebo třeba, nevím, to nemusí být úplně něco takhle dramatického, může tam být třeba ahoj, nerada uklízím, jsem bordelářka. A najednou víte, že prostě pro vaše dobro chcete ženu, která uklízí. A nebo naopak, je to třeba něco, s čím dokážete žít. Možná je tohle cesta. Na sebe hned ze startu prostě všechno špatného vybalit. 724634634. Pojďme si zahrát na takovou seznamku. Jaká je ta vaše špatnost? Co by v té kolonce, popřípadě na té online seznamce, bylo za vás? Tohle je Fajn.

0: Úterý Music Bus dohrává Lil Nas X, Does What I Want. Tohle je dnešní Music Bus, ve kterém jsme našli trend, který po dlouhý době dává smysl. Píšete vaše špatnosti, vlastně věci, které byste teď v trendově měli napsat na online seznamce vlastně lidem, jako uchazečům, aby věděli o vás prostě, co špatného máte, aby se mohli dopředu rozhodnout, jestli do toho vašeho vztahu nebo do toho prvního rande vůbec jako jít. Píšete, moje nedokonalost je, že když řeknu, že za 5 minut někde jsem, znamená to, že teprve hledám ponožky. To znamená nedochvilnost. Ano, proč ne? To je taková špatnost, o které je dobrý vědět dopředu. Taky někdo napsal, že chrápe. A to já musím tohle podpořit, protože vědět tohle já v minulosti dopředu, všechno by mohlo být úplně jinak. Nebo tak to neznamená, že když někdo napíše, že chrápe, že vy do toho vztahu vůbec jako nejdete. Ale aspoň to víte dopředu a můžete se na to připravit. Třeba hledáte byt, tak najdete byt, který má o místnost navíc. Jo, rozumíme si. Taky někdo napsal, přiznávám, že když uklízím, tak jen přesouvám věci z jednoho rohu do druhého. Ano, to je taky. To je taky dobrá věc, kterou bychom o sobě dopředu mohli vědět. Lenka teď dopsala ještě, že neumí si takzvaně dupnout ve vztahu. Jo, proč ne? A myslím si, že je fajn to začít dodržovat. To znamená, jestli vás čeká nějaké randíčko, jo, letní lásky, teď je toho všude, tak pojďte na tomu druhému prostě hned na féra říct, hele, jsem stahovačná, občas křičím a je to se mnou fakt těžký.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen

0: víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Na internetu je hodně věcí.
2: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
1: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Sleduj Fajn.
3: My name is Somber.
4: What up, it's Kehlani.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Back to the hits.
1: Right,
2: Fajn.

weekend, alle zo Måneskin na fajnu. Vypadá to Red Bull, chutná možná jako on, ale Red Bull to není. Co je to? Jo, falešný Red Bull. Takovej teď našli celníci v Brně, skoro 250 000 kusů padělků. Prosím vás, to je docela fantastický, že někdo, no ne fantastický, ale že tak padělky, měli jsme padělky oblečení, padělky na kabelky, padělky na šperky, ale padělky na nápoje, to tady jakoby možná nikdy nebylo. To znamená, máme tady v České republice novinku a hlásí teda z Brna. Teda tak nebojte se, všechno už je zabavený, to znamená, nic nám už nehrozí.

0: Drake, Fireboy, taky Nico Santos, jejich Buddy. To je song, který nám na fajnu teď dohrává. No a taky máme songy, které teprve hrát budou. Jeden z nich se jmenuje Talk to Me, Tila, Neil Rogers a samozřejmě Damiano David. A na tohle se mega těším. Rok 2014, tam se za chvilku přeneseme za Taylor Swift, její Shake It Off. Písnička, ve které se pořád zpívá něco ve smyslu jako lidi si budou vždycky něco o vás říkat, budou vás soudit, ale když jim nedáte tu moc nad vámi, tak to setřesete a jdete dál. Prostě setřás to. A to si myslím, že je taková dobrá message pro dnešní dopoledne, co? Cokoliv nás naštvalo, nebo jestli nás někdo třeba stihl dneska ještě soudit, vezmeme to a setřeseme. Společně s Taylor. Na fajnu. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Nejlepší taneční remixy hitů, který dobře znáš. Poslouchej na Fajn Fresh Radio. Poslouchej nás online na www.fajnradio.cz.

Dáváte si dnešní úterní dopoledne na Fajnu, no a já vám připomínám, že máme ještě dva poslední dny, kdy nám běží pro vás Are You The One, nová reality show, kterou už 30. července společně na Prima Plus uzavřeme. Já musím říct, že mě to docela chytlo, nečekala jsem, že až tak moc. Je to zase něco jiného. Docela fajn se občas odreagovat tím, že se díváte na problémy lidí, kteří vlastně nemají problémy. Takže myslím si, že je to fajn. A nemusíte koukat vlastně asi ani na všechny díly, to znamená, jestli jste to doteď nesledovali, můžete klidně dneska zapnout a normálně si chytíte. Navíc k tomu fajn, prosím vás, dělá podcast, jmenuje se Posedlý Are You The One, který si můžete dávat i na našem YouTube s Fajn rádiem. Tak si to dejte, no a my jdeme na poslední společný song týhle hoďky. Lost Frequencies, Colm Scott. Tak hezký dopo. 5 days on the free-

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+.
1: Plus. Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Vyšel přehled platů českých poslanců, který ukazuje, že základní výplata je často jenom začátek. Mnozí politici se totiž přilepší díky dalším funkcím ve sněmovně. No ale třeba takový Petr Fiala podle zveřejněných údajů patří mezi výjimky a pobírá pouze základní plat. Jedna žena si vytvořila hned 25 falešných profilů na sociálních sítích, aby otestovala věrnost svého manžela. Po každého oslovila jako někdo jiný a po každý prý neuspěl. Na internetu se ale víc než jeho chování řeší to, jestli nebylo jasný už od prvního pokusu, že ten vztah má docela vážný problém. Na koncertě Ashra vznikla dost špatná situace, kdy zpěvák pozval faninku na pódium během svého svůdného vystoupení, jenže ona se necítila dobře a odmítla se zapojit. Asher proto show přerušil a nechal ji vrátit mezi diváky.
1: Fajn. Music Boost.

0: Je tady s náma pravý poledne a s ním i start poslední společné hodinky dnešního Music Boostu. To je show, který tady prostě takhle říkáme. Já jsem Andrea. No a tohle je ta nejlepší dávka skvělého playlistu. Jdem na to, Tempo City, taky Michael Jackson, anebo právě teď Harry Styles.
1: Music Boost

Martin Garrix, Ed Sheeran. Dnešní Music Boost. Dnešní fajn, no a 100% znáte takový ten pocit, když vám volá cizí číslo, vy to zvednete, no a nejste si úplně jistý, kdo je na druhé straně. Jestli je to jako reálný člověk, nebo třeba nějaký AI podvod. Možná se mnou budete souhlasit, že to někdy je fakt jako těžký rozpoznat. Ty začátky ne, ty byly docela jednoduchý, to jste jako hned věděli, tak to je jasný robot. A ještě jsme si s tou situací jako vtipně mohli hrát. Dneska už je to docela tak jako vyšprkovaný, že je to fakt těžký rozpoznat. Proto Vodafone vyrazil do boje proti těmto situacím, podvodům využívající umělou inteligenci. A od září, prosím vás, budou mít v nabídce pro nějakou aplikaci, která bude během hovoru nebo během i videohovoru prostě v síti operátora rozpoznávat, zda je dotyčný na druhé straně reálný. A pokud ne, tak vám to buď ten hovor vypne nebo vás nějakým způsobem na to upozorní. A já si myslím, že tohle je super záležitost, že vlastně tohle bude k dispozici, protože nevím, jak vy, ale já s tím občas mám fakt problém. A doufám, že jednou bude i aplikace, která bude rozpoznávat nejenom jako reálního člověka od toho AI robota, ale i od reálného člověka a od reálného člověka, který je jako podvodník. Protože to zatím samozřejmě není a bude to asi jako těžký nějak vymyslet, vyrobit. Ale jakmile by prostě zavolal někdo a hned by vám něco nabízel, nějaký prostě podvod, nebo klidně něco strašně otravného, tak by prostě ten operátor tam řekl, ne, ne, ne, a ty táhni do háje. Tohle je fajn. Fajn.

0: Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn.
2: Vždycky hot,
0: vždycky fresh.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: To je.
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Music.
3: Fine.

0: Gracie Abrams, That's All True, to je song, který nám dohrává přesně o půl jedný odpoledne na Fajnu. No a ten z vás, kdo nestihl dneska dopoledne lubriku, tak si ji dáme znovu.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: V létě prý roste počet krátkých románků. Vědci tomu říkají sezónní fenomén. Sousedi na hotelu tomu říkají, všem tě, kde mám sakra ty špunty do uší.

Midnight Sun, tohle zpívá pořád dokola Zara Larsson, zpívá to u nás na Fajnu. 5 minutek do 3:15 odpoledne. Music Boost, který se za 20 minut promění v konec. Poslední společný song, který za chvilku posílám a někomu posílám, je od Calvina Harrise. Drinking from the bottle. A opět ho někomu budeme věnovat. Dneska ho věnuju všem, kteří nemáte doma klimatizaci, protože si dost dobře uvědomuju, že následující dny pro vás budou hodně krušní, takže všichni na vás myslíme, posíláme hodně lásku a hodně zimy. A hlavně tenhle song na Fajnu. Music Boost. Music Boost.

Beauty and Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj, náš poslední společný song Music Boost na Fajnu. Já vám přeju hezký zbytek dne, užijte si úterý hezky po svém, no a zítra se v 9.00 zase slyšíme. Teď už ale Kristýnka a další 4 společní hodinky, takže vy pokračujte s naším playlistem Fajn Rádia, bude to opět nabitý, jako vždycky. No a zítra naslyšenou, zítra budu opět zase jenom vaše, však to znáte. Tak ahoj. Posloucháš Fajn.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn.
0: 3, 2, 1. Už za chvilku, Kristý.
2: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
3: Zneužívání umělé inteligence k vytváření falešných nahých fotek podle policie přibývá. V jednom z posledních případů muž vytvořil deepfake snímek své známé a rozeslal ho dál. Za podobné jednání teď může pachatel skončit až na 5 let ve vězení. S novým nápadem na podporu cestovního ruchu přichází Dubaj. Místním nabídne odměny za každého turistu ze zahraničí, kterého pozvou na návštěvu. Získat můžou balíček výhod v hodnotě přes 18 000 korun. Město tak reaguje na pokles turismu, způsobený konfliktem na Blízkém východě. Pomáhat opuštěným zvířatům se rozhodla Jennifer Aniston i přes sociální sítě. Na svém Instagramu pravidelně sdílí opuštěné psy a kočky z útulků a díky milionům sledujících už pomohla najít domov spoustě z nich.
1: Fajn.
4: Krásný úterní odpoledne, fajn, warm-up je zase tady. Ano, já jsem zase tady, Kristýna. Dneska si to zas uděláme hezký, máme úterý, musíme to přežít, jo, začátek týdne, bude to náročný, ale zvládneme to. Pustíme si dobrý songy, zase můžete čekat všechno, co obvykle, to znamená emoce, ale i party, tenhle mix, který prostě potřebujeme každý den. No a taky si povíme, proč všichni hrajou padel, proč je to teď tak populární sport. K tomu ale za chviličku, teď už pojďme na první track, který bude právě hodně, ale hodně emoční, tak se na to připravte, vyspíváme všechno, co vás dneska už takhle stihlo naštvat, nebo co vás otravuje a potom to rozjedem. Let's go! Luis Capaldi a jeho Survive.

úterní odpoledne rozjíždíme pěkně pomalu. Tohle byla Rugel Pretty on Paper. Krásný song na to, abyste se dostali hezky pomalu do dobrý nálady. No a pojďme si o víkendu zahrát padel. Jestli vám ještě někdo neřekl tuhle větu, tak asi žijete pod kamenem, nebo já nevím, protože padel totálně ovládá podle mě teď úplně všechny sociální sítě. Začalo to před nějakou dobou a pokračuje to. Všichni najednou odložili tenis, badminton, běžecký boty a přicházejí na tenhle fenomén. Proč? No, prý je padel navržený tak geniálně, že se u toho lidstvo nemusí moc předřít. Takže to vlastně vyhovuje všem. Hraje se to ve čtyřech, to znamená, že vy rozložíte ty síly. Kurt je výrazně menší než tenis, takže nemusíte běhat maratony. Plíce vám nezůstanou na antuce. Pravidla, ty by pochopila prý i vaše babička za 3 minuty. Takhle. Já jsem padel hrála jednou, jo. A přišlo mi to teda složitější, než všechny tady ty reklamy tvrdí. Ale je to sranda, to se musí nechat. Nicméně mi přijde prostě fascinující, jak vždycky nějaký sport takhle vybouchne. Jednou je to padel, pak všichni dělají Hyrox, Hyrox a víte, prostě takhle vždycky je něco populární, pilates a tak dále. Tak mě ale zajímá, jestli vy už jste taky propadli padelu a jak vám to šlo na poprvé? Pojďte mi napsat 724-634-634 nebo jaký sport v létě teď nejvíc hrajete se svýma kámošema. Je to taky padel? Nebo zůstáváte věrný tenisu, badmintonu? Napište mi to na 724-634-634, ať je padel, a k tomu si dáme song, kterým už to ale rozjedeme. Nebojte, teď už vás nenechám v klidu, teď jdeme tančit, sportovat, cokoliv, skákat. Pojďme na to, jdem to rozjet. Subfocus, Elevate, let's go!

0: jsme fajn. Jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie DeBons.
6: It's Olivia Rodrigo.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
1: Vždycky

jsem právě na vás Justina Timberlakea, protože pokud se doposud mně nepodařilo vám dodat dobrou náladu, tak věřím, že tomuhle songu se to povedlo. Can't Stop the Feeling při úterním odpolku tady na Fajnu. No a probíráme, jestli už vás dopadla padelmánie. Tenhle sport, který teď baví všechen lid na internetu. Prostě já mám pocit, že tím jsou úplně všichni posedlí. Tak mě zajímalo, jak to máte vy. Michal píše, čau, padel jsme samozřejmě zkoušeli, ale je to sport tak po 60. Já mám pocit, že kolem mě to dělají právě všichni mladí, hrajou padel. Tak teď nám teda Michal tady srazil trošku, já nevím, sebevědomí, že to je padel sport pro starý. Píše, my jsme stále věrní skvoši, navíc v Portugalsku a Španělsku, kde padel nejvíc letěl, už upadá. No, tak uvidíme, co přijde po padelu, co dalšího nás čeká, když padel už upadá. Potom Vašek píše, že on má vůči padelu předsudky, protože je náročnější povaha a padel podle něj není vůbec o skillu, o nějaký schopnosti. Tak vidíte, najednou jsme se rozvěděli, padel není o skillu, padel je pro 60-letý. Zajímavý. No a Michal píše, že slovo padel nikdy neslyšel. Tak asi žijem všichni v nějaký jiný sociální bublině. Nevadí, ať si budete hrát dneska padel, tenis nebo cokoliv jiného, užívejte den. A k tomu dobrý songy, ale nebojte, o to se postarám já. Za chvilku třeba Tate McRae, její Just Keep Watching. Tak zůstaňte se mnou a zůstaňte poslouchat.

0: TikToku. Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam budem.
4: Přestaň, štěl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Fajn rádio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.

Jimin a extrémně chytlavý refrén v songu Who. Věřím, že vás tohle rozhejbalo, že jste si to užili. No a já se ptám, jak moc roztržitý člověk musí být, aby zapomněl na lavičce celý svůj život? Tohle se totiž teď stalo jedný paní v Plzni. Buď byla tak moc zapomnětlivá, nebo se zapovídala, nebo chytla absolutní okno, nevím, ale prostě zapomněla nákupní tašku, ve které měla doklady, karty a 13 000 v hotovosti. Naštěstí ten měla extrémní štěstí, šel kolem nějaký poctivý nálezce, nic si nenechal, zavolal strážníky, věci se nakonec majitelce vrátily, ale stejně tomu nerozumím. Jak zapomenete tašku, ve které máte 13 tisíc? Já bych jí mačkala k tělu jak vlastní dítě. I když teda, co si budem povídat, třeba jsem 20 minut hledala telefony, když jsem ho měla v ruce. A kde mám vlastně sluneční brejle? Jo, na hlavě, klasika, no, takže chápu to, ale stejně. Jenom mě teda zajímá, co nejcennějšího jste kdy někde zapomněli vy? Protože je rozdíl, když vám to někdo ukradne a když to někde zapomenete. Jakože to je fakt takovej ten blbej moment, kdy si řeknete, sakra, já jsem to tam nechal. Tak kdy jste si tohle řekli vy? Co nejcennějšího jste takhle někde zapomněli? Napište mi to na 724634634. Třeba to bude i takové varování, abychom si připomněli, na co všechno dávat pozor. Tak mi to tam hoďte do zpráv a já na vás házím další track. Hugel, Ultranate, Am I Angel, Moving to the Sun. Když máme tak hezký počasí, tak si ho dáme i do uší.

0: Venku sluníčko a k tomu dobrý songy. Role model Sally When the Wine Runs Out. Tohle byl třeba jeden z nich, takhle při úterku na fajnu. No a já jsem se vás ptala, co nejcennějšího jste kdy zapomněli někde? A vypadá to, že teda opravdu se to daří. Jasně, máme tady nějaký peněženky, klasika. Pak tady ale máme zprávu, která je bohužel nepodepsaná, ale to je podle mě častý problém. Já jsem si dala do krabičky od cigaret 5 000 korun a prázdnou krabičku bez cigaret jsem hodila do koše. Pak jsem pro ní teda mazala a naštěstí ještě nevyvezli koš. Teda ale tohle, to je fakt nebezpečný. Schovávat peníze na místa, všichni to asi děláme, ale potom nezapomenout na to a hlavně to nevyhodit. Proto mi to máma furt připomíná, už to chápu. No a pak tady Míra teda, to je extrémní případ. Píše, já jsem zapomněl v nákupáku peněženku se 40 000. Na masážním křesle. Očividně ta masáž Míru zrelaxovala tak moc, že mu i peníze byly jedno, takže to asi fungovalo. Ale zapomenout 40 000 v obchoďáku, naštěstí Míra píše, že to zjistil asi za 20 minut a pořád tam ta peněženka byla. Tak tomu říkám z, víte co, klika, prostě štěstí, veliký štěstí. Pak tady Vítě píše, že zapomněl v klubu telefon za 35 000 a naštěstí ho měli na baru. Koukám, že ačkoliv jste toho teda postráceli hodně, tak se to vždycky našlo, to máme rádi, příběhy s dobrým koncem, to je ideální. Takže já děkuju za sdílení, zároveň je to připomínka pro nás všechny, zkontrolujte si dneska peněženku a všechno, nákupní tašky a tak, nikde nic nezapomínejte. No a já... Moje mise je dneska nezapomenout vám pouštět dobrý songy, takže jdeme na to. Za chvilku Haven, Caitlin Aragon, jejich I Run. Ať už někam běžíte nebo ne, jdem na to. Za chvilku tady na fajnu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Posloucháš Fajn, prostě hity.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

Jestli někdo umí songy o lásce, je to Olivia Rodrigo. Tohle byl konkrétně song Drop Dead. No a teď bacha, máme tady oznámení o jednom zločinci. V Americe se totiž asi zas našel zločinec roku, nebo já nevím. Týpek v Marylandu totiž nejdřív ukradl kotě. 3,5měsíční koťátko jménem Magnolie. Už to je podle mě zralý na kriminál, jo? Na facku ukrást kotě, kdo by to dělal? No jenže tím legendární plán geniální teprv začíná. Protože on s tímhle malým roztomilým kulaťoučkým chlupatým stvořením pod paží nakráčel rovnou do banky, kterou se rozhodl vyloupit. A teď bacha, on prostě přišel k manažerovi té banky, strčil mu to malý, chudák, nemohoucí, mňoukající stvoření do náruče se slovy, hele, můžeš mi ho prosím tě podržet? No a sledovým klidem podal pokladní lístek, na kterém bylo napsáno, že chce všechny peníze. Nevím, co to je za novou zločineckou strategii, mít kotě a papírek, co to bylo? Jako to kotě chtěl použít jako živej štít? Nebo spoléhal na to, že pracovníci banky roztajou roztomilostí a s úsměvem mu odevzdají celý trezor? Nevím, ale po naučení pro dnešek je podle mě jasný. Koťátka vám sice otevřou srdce téměř každému, ale bankovní trezor, na ten jsou krátký, ten prostě neotevřou. Očividně i tenhle týpek v Americe se poučil, zabásli ho, no, koťátko doufám nezabásli, to je snad v lepších rukách. Každopádně to je story a my už radši další track. Eva Farná, Perpetuum mobile, něco s čím se asi všichni stotožníme o dost víc. Pojďme na to, užijme si to, prožijme to naplno. Yeah.

0: Ať už jste v práci, na cestě na dovolenou, nebo jen tak chillujete, tohle byl ideální soundtrack pro úterní odpolko. Eva Farná, Perpetuum mobile, která zároveň uzavírá tady naši první společnou hoďku. Je to tak, fajn warm-up, první hoďka za náma, ale jedem dál, protože tři před náma, takže ještě máme čas to pořádně rozjet, dodat si dobrou energii a v tom samozřejmě budeme pokračovat. Jenom nás čekají zprávy s Hankou a potom další tracky, třeba Good Neighbors Home, nebo taky Tame Impala, Genie a mega virální hit Drákula. To všechno už za chvilku, tak zůstaňte se mnou na Fajnu.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdy správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn. Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz.
3: Policie prověřovala anonymní bombové výhrušky na asi 400 místech po celé republice. Týkalo se to hlavně úřadů, obchodních center a dalších veřejných budov, které policisté zkontrolovali za běžného provozu. Podle informací bylo riziko nízké, přesto policie dál situaci řeší. Euro čeká po více než 20 letech změna. Evropská centrální banka představila 10 finálních návrhů nových bankovek a do výběru vítězného designu se může zapojit i veřejnost. Nové bankovky mají být modernější, bezpečnější a taky šetrnější k životnímu prostředí. Zpěvačka Gracie Abrams slaví velký úspěch. Její nové album Daughter from Hell se dostalo na první místo prestižního žebříčku Billboard 200. U Gracie jde o vůbec první album, které ovládlo americký žebříček.
2: Fajn.
0: Pondělní, ježišmarja, je úterý, díky bohu už je úterý a tohle je váš fajn warm-up se mnou s Kristý. Možná jsem trošku zmatená, ale to nevadí, energii vám dodám 100%, užijem si to. Čeká nás už druhá hoďka plná dobrých songů, top playlistu. No a taky si třeba povíme, v čem nás možná rozčilujou někdy obchody a pokladny, ale to už za chvilku. Teď pojďme na ten song, ať to rozjedeme, na nic nečekáme. Good Neighbors Home, to je první track téhle hoďky, který vám pošlu. Pojďme na něj.

songu, se kterým prostě jde všechno líp. Takže doufám, že vám to pomohlo takhle při úterním odpolední. Naked Portugal The Man se postarali o tenhle song s názvem Glide. A představte si, že spěcháte do obchodu, za 5 minut vám jede autobus, chcete jenom rychle pípnout pár housek. A v kase schytáte nějakou paní prodavačku, nebo spíš paní, co si s tou paní prodavačkou zrovna vyměňuje recepty na svíčkovou a rozebírá rozvod svojí sousedky. To je absolutní horor pro všechny introverty, ale v Holandsku, tam z toho teď udělali regulární oficiální službu. Supermarket jeden tam totiž zavedl takzvaný povídací pokladny. Pravidlo číslo 1 je, tady se nespěchá. Prodavačka s váma může probrat počasí, vaše klouby, to, co dělají vaše děti na vysoký, což je pro osamělý babičky asi hezký gesto, právě na ně tahle služba směřuje. Ale představte si, když tam vlezete vy, omylem, pondělí ráno, se slovy, já jenom rychle proletím, no a z té fronty odejdete o 3 hodiny starší, se 2 novýma kamarádkama a možná s diplomem z psychologie. Lidstvo se prostě dělí na 2 skupiny, na ty lidi, co milujou samoobslužný pokladny, aby na nikoho nemuseli promluvit, no a na ty, co by si už u pásu nejradši otevřeli lahev vína a uspořádali sousedský sraz. A já se ptám, jaký tým jste u pokladny vy? Chcete se vykecávat, nebo taky zdrháte, co nejrychleji to jde? A zažili jste někdy fakt nějakou dobrou konverzaci takhle na pokladně? Protože věřím, že se to stát může. Tak mi to když tak napište. 724-634-634 na tohle číslo, ale nebojte, já už se vykecávat nebudu, protože pouštím další song Alex Warren, jeho Passenger, právě teď.

0: Dave, MNEK a totálně motivační song, to je taky při odpolední potřeba, ten Get Back Up. Takže já doufám, že už jste zpátky na nohou. No a teď, tady máme kontroverzní debatu, rozdělujeme se na dva tábory, jestli máte rádi normální pokladny, anebo samoobslužný. Chcete si povídat, nebo ne? Michal píše, že samoobslužný pokladny jsou jako smažený sýr. Miluju to. Zajímavý přirovnání, trochu nečekaný. No a pak tady máme Ondru, který píše, že je taky 100% tým samoobslužky, protože jeho sociální baterka je ráno na nule, takže oční kontakt s pokladní by pro něj byl vrcholový sport. Chápu. Očividně to u vás teda vyhrávají samoobslužky, nikdo jiný tady očividně není zastánce povídání u pokladny. Chudinky pokladní, běžte si s nima taky někdy povídat. Ne, já vám děkuji za zprávy, za sdílení. No a další tracky jsou už na cestě. Sky Newman, FUUF, jedna z věcí, který si dáme společně za chviličku. Tak zůstaňte na fajnu.
1: Nová hudba, kterou ještě neznají všichni. Téma

Ať už jste v kanclu, na cestách, nebo se válíte doma na gauči, doufám, že jste si udělali miniparty, protože tenhle song za to stojí. Robin Schulz, Sigala, Zoe V, Strojkombo, který stojí za písní s názvem AM to PM. No a teď bacha, nabalte dýško, nebo budete moji rukojmí. Přesně tímhle heslem se očividně řídila jedna servírka v Americe a na internetu z toho samozřejmě je neskutečný halo. Tahle slečna totiž obsluhovala partu 8 lidí, kteří udělali útratu za skoro $800, což je v přepočtu nějakých 18 tisíc korun. Jenomže při placení jí nenechali ani dýško. Prostě rovných $0. No jí to neuvěřitelně vytočilo a rozhodla se, že ty lidi prostě a jednoduše zamkne v privátním salonku a odmítala je pustit do té doby, dokud jí tamto dýško nedají. Nakonec musela teda přijet policie, která jednak vysvobodila zákazníky a zatkla servírku, což nevím, na jaký straně by tady mělo být právo, protože ta americká kultura dýšek je samozřejmě úplně extrémní, to je jiný téma, ale dělat si ze zákazníků rukojmí, to je taky trošku úlet. Každopádně, téma spropitný hold je podle mě mezinárodní, to si můžeme převíst i sem k nám, takže se ptám vás, jak to máte s dýškem vy? Necháváte ho automaticky, nebo se rozhodujete? Až na základě třeba toho, jak se vám tam líbilo a tak? A podle čeho teda ser, když tak rozhodujete? To mi taky napište. 724-634-634. Necháváte dýška v restauracích? To je otázka. No a k tomu další song. Anna Nejklep, Ellie Farben, Supergirl. Let's go. You can't.

0: ďalší party track, ktorý vás měl totálne rozhejbať. BB Rexa, Faithless New Religion. No a cože je úterý, proč si neudělat party? Společne probíráme dýška, jestli je necháváte, nebo ne. A docela sme sa rozdělili na dva tábory, protože tady máme tým lidí, ktorí nechávají dýška vždycky, jenom se rozhodujú o vejšce. O výši, jakoby ne o výšce, ale chápete, o výši toho dýška, toho, kolik dají peněz. Lenka píše, dýška nechávám a rozhoduju se celkově, hlavně když je jídlo chutný, servírka se ani nemusí stále usmívat. Úplně stačí, když mají v restauraci pěknou muziku a hlavně skvělý pivko. No tak jestli poslouchají fajn, tak to je dýško jasný. To stejný Nela. Nela píše, že když se jí líbí a obsluha je milá, dá dýško, ráda udělá radost. Tady přesně Hanka píše, že u mě dýško a vejška, výše toho dýška rozhoduje podle toho, jak dobře se najím a jestli jsem spokojená s obsluhou. Většinou ho nechám vždycky, jen se rozhodnu kolik. Ale pak tady máme i opačnou skupinu, protože tady je nepodepsaná zpráva teda, ale je tady. Dávám jenom malý dýško, protože nevím, proč by někdo měl za svoji práci dostávat dýško, já ho taky v práci nedostanu. To je jeden argument. No a pak tady máme ještě Dimu, který píše, já vždycky nechám třeba 1 až 2 koruny, jenom abych netahal drobáky po kapsách, jinak dýška nedávám. No tak v pohostinství mají určitě radši tu první skupinu o něco víc, tu, kterou dýška nechává, ale ať tak či tak, já vám děkuju za zprávy, že jste to se mnou sdíleli a já s váma budu za chvilku sdílet dobrý songy Offenbach, Norma Jean, Martánich, Overdrive, to je jedna z věcí, nebo taky Romantiárna, Dave Thames, jejich Rain Dance. Tak za chvilku pojďme užívat.
1: Poslouchej Fine Fresh Radio přes webovky. Fresh. Hudba, kterou miluju. To je Fine Fresh Radio.

Adams, nádherný duet s názvem Rain Dance, abychom se trošku i sklidnili při tom úterním odpoledni. No ale teď arachnofobici, prosím vás, zavažte si oči, zacpěte si uši, možná radši přilaďte, teda to nedělejte, jo, ale mám tady zprávu, ze který vám naskočí husí kůže, pokud nesnášíte pavouky stejně tak jako já. V Česku má teď totiž sezónu jeden z nejjedovatějších pavouků, zápřednice jedovatá, a rozlízá se na čím dál víc míst. Její kousnutí prej bolí stejně jako bodnutí sršně. Může vám potom být pěkně blbě a navíc vypadá přesně jako ta potvora, ze který byste v noci v ložnici chytli absolutní hysterický záchvat. Já teda určitě. A okamžitě plánovali stěhování do jiné země. Dobrá zpráva má být ta, že odborníci uklidňují, že když necháme tohohle pavouka na pokoji, s největší pravděpodobností nechá on na pokoji nás. Ale já těmhle řečím s prominutím nevěřím. Takový to, on se tě bojí víc než ty jeho. Ne, to podle mě je nějaká propaganda pavoučí, nevěřím tomu. Takže jenom pravidlo pro tohle léto, pro zbytek léta, nezvedejte divný kameny, nešahejte do vysoké trávy, no a při podhledu na cokoliv, co má 8 noh, tak stejně jako já, zachovejte paniku. Ideální, bacha na to, bacha na pavouky, a já už radši musím k dalšímu songu, nebo tady z toho chytnu panickou ataku a pojďme si dát Another 54 Ultra, Talk to You. Dobrý song, tím se trošku uklidníme. Jdem na to.

Z-Fit Foxy, to je ideální mix party, emocí a zároveň trošku nostalgie a zároveň track, kterým uzavíráme už druhou společnou hoďku tohoto fajn warm-upu, který ale nezastavuje. Teď to znáte, jedem dál. Jenom na vás čeká Hanka se svýma zprávama a potom zase já s dalšíma trackama. Dáme si zase emoce, Bensona Boona, ale taky se pořádně nahypíme s Jamesem Hypem a trošku party trackama. Tak za chvilku zůstaňte se mnou tady na fajnu warm-up

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
2: Základní plat českých poslanců je často jen část jejich celkových příjmů. Mnozí politici si totiž přilepšují díky dalším funkcím ve sněmovně. Třeba Petr Fiala podle zveřejněných údajů patří mezi výjimky a pobírá pouze základní plat. Věrnost svého manžela se rozhodla otestovat jedna žena opravdu netradičním způsobem. Vytvořila si hned 25 falešných profilů na sociálních sítích a pokaždé ho oslovila jako někdo jiný. Podle ní neuspěl ani jednou. Na internetu se ale víc než jeho chování řeší to, jestli nebylo jasné už po prvním pokusu, že ten vztah má vážný problém. Nečekaný moment se odehrál během koncertu Ashra. Zpěvák pozval faninku na pódium v rámci svého svůdného vystoupení, jenže ona se necítila dobře a odmítla se zapojit. Asher proto show přerušil a nechal ji vrátit mezi diváky.
1: Fajn.
3: Please welcome to the stage.
4: Krásný úterní odpoledne, třetí hodina odbyla a taky třetí hodina Fajn warm-upu před náma. Já se na vás těším i v té další hoďce, doufám, že vy na mě taky dáme si dobrý tracky. Pojďme na to hned teď. Benson Boone, jak jsem slibovala, Sorry I'm Here For Someone Else, tímto celý odstartujem. Připravte si hlasivky, připravte emoce, jdem na to.

0: Smith, Niall Horan, to je naprosto geniální kombinace, proto nastavit si pohodový odpoledne, jejich song Drive Safe. Nejnebezpečnější místo ve vašem baráku, v bytě, je to gauč. Ale ne kvůli tomu, že byste z něj spadli, ale protože jakmile si po práci nebo po příchodu ze školy sednete na gauč, tak je konec. A mě se úplně vybavila ta legendární slovenská hláška z jedné reportáže, kterou vám teď pustím.
1: Čo urobíš jako prvé, keď přijdeš domů?
2: Pojdem spať.
0: Čo urobíš jako prvé, keď přijdeš domů? Pojdem spať. Já teda osobně většinou nejdu hned spát, ale ten gauč má na mě docela podobný účinky. To si vždycky řeknu, sednu si jenom na 5 minut. No a o hoďku později koukám do stropu a přemlouvám sama sebe, že bych možná už mohla jít něco dělat. A nejhorší je právě tenhle moment, když víte, že ještě nutně potřebujete něco udělat. Vyprát, uklidit, vynést koš. Ale mezi vámi a těma povinnostma stojí jediná věc. Zvednout se z gauče. No a najednou je to těžší, než ráno vstát z postele. Takže mě zajímá, co je první věc, kterou uděláte vy, když přijdete z práce, no a nebo když je školní rok, když přijdete ze školy. Prostě když přijdete domů, co uděláte jako první věc? 724-634-634. Doufám, že si teda umyjete ruce. Myslím potom. Jo, napište mi, co děláte, když přijdete domů z práce nebo ze školy. Dejte mi vědět. No a k tomu si pustíme další song, který věřím, že vás roztancuje. Trošku nostalgie, trošku zpátky do minulosti. Alesha Dixon a její The Boy Does Nothing. I got a-

Ξύγκνε οστού. Song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn.

28. července má svátek Viktor. No tak co by to bylo za den, abychom si nepustili Viktora Šína? Tohle byl jeho syndrom, konkrétně v remixu od Nobody Listna. No a teď se pojďme podívat na vaše odpovědi. Ptala jsem se totiž, co děláte, když přijdete z práce nebo ze školy. Jestli je váš syndrom lehnout si na gauč, zůstat tam ležet, nebo jste ještě produktivní. Koukám, že tady máme gaučový fanoušky. Filip píše, fláknu sebou na gauč a spím. To dělám, když přijdu z práce. Pak tady nepodepsaná zpráva, když přijdu z brigády, tak si jdu hlavně umýt a potom se jdu najíst. To je taky asi smysluplný. Další zpráva, když přijdu z práce, jdu si lehnout, no tak to máme už druhý gaučový povaleče. No ale pak tady je produktivní Michal, který píše, že po práci jde zalít zahradu a v zimě často odhazuje sníh okolo domu a hlavně garáže. Pak se jdu umýt, uvařit a pak většinou usnu po 30 minutách filmu. Tak až na to zalívání zahrady a odhazování sněhu, tak je to vlastně podobný. No ve finále všechny nás to svádí k tomu jenom si lehnout, usnout. Ale je důležitý i ten čas po práci si někdy nějak zpříjemnit, že jo? Nejenom gaučováním. Každopádně vám děkuju za sdílení, děkuju za zprávy, no a za odměnu samozřejmě další tracky, který vás nenechají sedět na gauči. Třeba Lady Gaga a její Dead Dance. Tak za chvilku tady na Fajnu. To není

nejlepší z rádia a to, co už do rádia radši než. Fajn.

Dominik Fajk, jeho White Keys, pohodový song pro pohodový úterý. No a já mám právo sedět. Sedět u okýnka. Tohle si podle mě říká každý druhý člověk, který nastupuje do letadla. Chcete sedět u okýnka. Jenomže teď se řeší rodina, která se vracela z Disneylandu a přišla o svoje rezervované místa. Prostě už na nich seděli cizí lidi. A já mám vždycky úplně stejnou otázku, jak si ten člověk asi představuje, že to dopadne. Když si sednete někomu na místo, tak očekáváte, že ten člověk přijde a řekne, no jo, klidně tam seďte, já si sednu třeba na křídlo. Jsem ale taky fascinovaná tím, jak jsou lidi schopní bojovat o to místo v letadle. Přitom za pár hodin jako přistanete, ale někdo prostě chce to okýnko, někdo chce uličku. A pak je ten chudák uprostřed. Ale promiňte, má vůbec někdo dobrovolně, upřímně rád prostřední sedadlo? Vybral by si ho někdo? Je někdo, kdo si připlácí za prostřední sedadlo? To je podle mě místo, které existuje jenom proto, že prostě musí tam být nějaký to prostřední. To je takovej ten zbytečný třetí kamarád, chápete, v té trojici, vždycky ten třetí. Tak mě zajímá, jaký místo je podle vás nejlepší v letadle a proč? Jestli jste tým okýnko, ulička, nebo jestli se teď ozve nějaký člověk, který miluje prostřední sedadlo, no tak budu v šoku. Napište mi to na 724634634, jaký místo v letadle milujete tak moc, že byste se kvůli němu byli, nebo prostě jaký je vaše oblíbený, víc se hned nemusíme. A my si teď zase vrátíme trošku zpátky do minulosti se songem od Jessie J. Na featu je B.O.B., no a společně vám zandaj Price Tag. Tak pojďme na to.

Skrillex a jejich K-pop Demon Hunters, všichni dohromady, tahle songa Golden. Doufám, že si to užili všichni fanoušci K-popu, no a společně probíráme, protože pořád ještě je léto, čas letních dovolenek. Jaký je nejlepší místo v letadle? Kuba píše, že zatím letěl jenom dvakrát, jednou seděl u okýnka, po druhý do uličky, takže vychytal ty dvě lepší místa, ale že za něj je top sedět u okýnka kvůli výhledu, k nezaplacení. Souhlasím, já jsem vždycky tým okýnko, nejlíp se na něm spí, sice je tam trošku zima, ale je to praktický. Michal, ten zase píše, že nejlepší místo v letadle je úplně vzadu. Michal to pojal jinak, neřešil, který sedadlo, ale jestli je lepší být vepředu nebo vzadu, tak píše, že nejlepší je poslední řada. Je tam nejvíc cítit start a stoupání, to zbožňuju. Aha, já jsem si myslela, že lidi se spíš snaží necítit to stoupání a klesání, ale dobrý, každý máme jiný preference. Píše, že občas mě stejně vytáhnou na únikový východ. Tak tam je aspoň extra místo na nohy, ale většinou u únikového východu. Jenom kdyby se něco stalo, no tak to máte na krku. Já vám každopádně děkuju za sdílení. Přeju vám všem, ať sedíte letos, ať poletíte kamkoliv na tom místě, kde chcete být, a že vám k tomu budou hrát dobrý songy. Tady to zařídím já. Za chvilku Alex Warren Fever Dream. Tak si to pojďme užít. Forma.

0: Afrike.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: I'm Alex Horn. I'm so excited to finally share my

Něco pro milovníky elektronické hudby. To byly Chemical Brothers a jejich Go. A já mám pocit, že příroda už letos úplně, ale úplně ztratila trpělivost. Včera jsme se bavili o medvědovi, který rozdává lidem facky. No a teď? Teď v Chorvatsku zmlátil chlapa delfín. Slyšíte správně? Přitom delfíni na mě působili vždycky v pohádkách, ve filmech, jako takový ty nejrostomilejší zvířata, který byste chtěli obejmout. Jo, usmívají se, skákají, dělají salta. No a pak si ten delfín řekne, hele, tak, teď ti dám jednu výchovnou. No, ten chlápek v Chorvatsku se prostě koupal u pobřeží, delfín k němu najednou připlaval a při otočce ho trefil ocasní ploutví až tak moc, že ho normálně poslal pod vodu. Odborníci teď teda připomínají, že delfíni jsou taky pořád jenom divoký zvířata a rozhodně to nejsou plyšáci, ale já se ptám, když to není kamarád, proč je tvarovaný jako kamarád? A to je podle mě důležitá připomínka, protože my častokrát máme pocit, že když se někdo na nás usmívá, i delfín, anebo člověk, takže nás má automaticky rád. Nemá. Možná má jenom třeba v obličeji botox. Nevím, jestli delfíni můžou mít botox. Každopádně si dávejte pozor, ať už pojedete do Chorvatska nebo kamkoliv jinam. Bacha na želvy, bacha na medvědy, bacha na delfíny. Ukázalo se teď v létě, že všechno to může kousat. Tak a já na vás teď pošlu, nebo spíš na delfíny, panovnici, královnu všech delfínů, Zaru Larsson a její Lush Life, protože ta nad nima má moc. Tak jdem na to, Zara Larsson a totální letní banger.

0: Kendrick Lamar. Tahle kombinace v songu The Greatest vám, věřím, zařídila mega dobrou náladu při úterním odpoledni a v tomhle módu samozřejmě pokračujeme dál. Blíží se čtvrtá hodina, teď jsme uzavřeli třetí a čtvrtá bude zas nabitá. Jenom má pro vás Hanka zprávy, no a já pro vás už pak mám další tracky. Třeba Shona Mendese, jeho YYY, nebo taky Temper City, Self Aware. Všechno trendující songy, všechno si užijem. Připravte emoce, pohyby, všechno dohromady a zůstaňte na fajnu. To je nejdůležitější.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
2: Fajn. Jsme online.
1: Jsme na dub.

0: milionům sledujících už pomohla najít domov spoustě z nich. Fajn.
1: Úterní odpoledne a Fajn Vorma pokračuje. Moje jméno je Kristýna a je před náma čtvrtá společná hoďka. Plná energie, plná skvělých soundtracků, tracků, hudby, muziky, všeho. Budem tančit, budem zpívat, budem křičet. No a taky si pokecáme o tom, proč by se měli vrátit zpátky dopisy. A mně z toho už dochází hlas, takže je čas na to, aby to tady převzal jiný. Pěvecky mnohem lepší hlas. Shawn Mendes, jeho Why, Why, Why. První track téhle poslední hoďky, tak pojďme na to.

tomhle tracku hledala svýho manžela, my jsme ho hledali společně s ním na fajnu při úterním odpoledni. A víte, co si myslím, že komplikuje hledání manželů, manželek? Zprávy. Já chci vrátit dopisy. Fakt. Mám pocit, že jsme si sice strašně usnadnili komunikaci, ale zároveň jsme na ní úplně závislí. Protože když vám dneska někdo neodepíše 2 hodiny, tak vy hned spustíte v hlavě scénáře. On mě nemá rád, on už se mnou chce rozejít. Přitom dřív, když se psali dopisy, tak jste čekali třeba i několik dní, možná i týdnů, pokud šli nějakou speciální poštou. Chtěla jsem říct nějakou konkrétní, ale nebudu tady nikoho osočovat. Každopádně tehdy nikdo nemohl panikařit, že je vztah v krizi po 10 minutách, kdy vám nepřišla zpráva. Dneska stačí vidět, že byl ten člověk online před 3 minutama a mozek vám okamžitě spustí vlastní detektivku. Aha, takže postovat na Instagram, na to čas má, ale aby mi odepsal, to teda ne. Přitom je možný, že ten člověk má reálně něco na práci. Šel si udělat večeři, zacvičil si, má nějakou akutní situaci, kterou musí řešit. Ale my prostě z toho uděláme tuhle scénu. Někdy si říkám, že tahle neustálá možnost být v kontaktu nás možná až moc rozmazlila. Protože jsme si zvykli, že ta odpověď má přijít hned a když nepřijde, začne vymýšlet blbosti. Tak mě zajímá, jak to máte, když jste s někým ve vztahu. Je pro vás důležitý, abyste si během dne psali? Nebo vám naopak vyhovuje, když si každý žije svůj den a všechno si povykládáte až večer? Jak to máte vy se zprávama? Taky to takhle hrotíte? Nebo ne? Napište mi na 724-634-634. Pojďte se mnou podělit, dáme si společně takovou terapeutickou session. No a k tomu kombinace 2 umělců, kterou máte moc rádi. Kill It Love. 2 krásný hlasy dohromady a jejich song Tied Up. Pojďme na to!

0: Ben Kristoval, jeho kopretina, to je další song pro dobrou náladu, ideální soundtrack na úterní odpoledne. No a společně probíráme, jak to máte se zprávama. Jste závislí na komunikaci po zprávách nebo ne? Tady Sovka a Terka píšou, ty zprávy hrotím hodně, když mi nenapíše, tak je konec. Ale může to ještě zachránit. Holky, to známe všechny. Když nám nenapíše 3 hodiny, už jsme jako, tak s ním končím. No a pak napíše a najednou se dveře zase otevřou. Klasika. Další tady, čauky, no nepotřebuji mít zprávy celý den, ale třeba zpráva jsem v pořádku mi udělá radost. Ale dopis jsem vždy dostala s kytkou. No tak to je krásný. Jestli ještě dneska někdo posílá dopisy, tak to je dobře. Michal píše, že ve vztahu si píšeme, někdy víc, někdy míň a častěji jsme si ale asi volali. To je podle mě taky super. Já mám totiž pocit, že po těch zprávách si častokrát věci vyložíte blbě, jinak než jsou. A proto je dobrý, když si pak zatelefonujete, nebo ideálně se samozřejmě vidíte naživo. Já vám každopádně děkuju za zprávy. Ačkoliv jsem teda říkala, že bychom na zprávách neměli být závislí, tak jsem ráda, že vy mi je posíláte. Posílejte i dál. No a já vám za to samozřejmě pošlu další tracky. Třeba Nico Santos, jeho Home Part tu za chviličku tady na Fajnu.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, kolk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

American Girls, další soundtrack pro úterní odpolko, 16:30, to už je takový čas, kdy si potřebujeme dodávat energii, protože někdy na sobě poznáme, že jsme starý. Ale ne podle vrásek, ani podle toho, že nás bolej záda, ale když kupujeme lístky na koncert, tak podle toho, že jako první hledáme, jestli zbyly místa na sezení. Teď vyšel průzkum, podle kterého lidi kolem třicítky začnou většinou dávat přednost sezení před kotlem, před stáním. Upřímně, já se tomu nedivím. Dřív jsem taky chtěla být takový ten člověk v první řadě, nalepený na barikádě. Dneska chci hlavně vidět. Prostě nechcete stát 3 hodiny namačkaný na cizích lidech, nechcete dostat loktem do žeber a hlavně nechcete tam 2 hodiny před koncertem hlídat místo. A někdy třeba i přes noc, i takový lidi jsou. Na druhou stranu pořád chápu i lidi, kteří si to vystojí, kteří jdou na stání, protože ta atmosféra je zas trošku jiná. Jenom si myslím, že existují 2 typy koncertů. Na některých prostě chcete skákat, na některých si chcete sednout, zaspívat refrény a druhý den normálně fungovat. Tak mě zase zajímá, dneska jsme řešili už místo v letadle, teď řešíme místa na koncertech. Jste tým sezení nebo stání? A proč? Jaký místa na koncertech máte nejradši? Ale ta otázka a proč je důležitá. Musíme totiž ověřit, jestli tenhle průzkum sedí, takže ideálně připište i kolik vám je. Ať ověříme, jestli se to mění po 30 nebo ne. Pojďte mi napsat na 724-634-634 a já vám k tomu pustím song, na který ale musíme stát. Na ten se nedá sedět. Rudimental, When Waiting All Night. Let's go.

0: Rugale a překrásný emotivní song Pretty on Paper. To je to, co nám právě dohrálo 16.41. Ladíte fajn a společně probíráme, jaký místa máte nejradši na koncertech. Tady máme zprávu. Ahoj Kristý, jelikož mám 162 cm, tak za mě rozhodně sezení, protože na stání mám z koncertu, vy víte co. Píše Luca, 23 let, tak to mám stejně, tady prostě neplatí věková kategorie, tady jde hlavně o tu vejšku. Mám 1,50 m, takže úplně soucítím. Michal píše, že je taky fanoušek sezení, ale píše, že nakonec stejně půlka lidí stojí. Už na koncerty nechodím, takže mám klid. Jo, a proč? Protože do tebe nikdo nestrká. No tak patří to k tomu, prostě jste na místě, kde je hodně lidí, je dobrá atmosféra, tak všichni stojí, tančej. Terka píše, mně je 14 a na koncertech stojíme a užíváme si to v kotli, ale všímám si toho, že starší lidi už spíš sedějí někde dál. Čauky, jo, tak dobrý, tak to už jsou všechny zprávy o sezení. Já vám děkuju, koukám, že to asi nefunguje ta studie. Prej lidi po 30 spíš stojí, teda sedějí, naopak, ale očividně tam jde hlavně o tu vejšku. No, s tím souhlasím, prostě když máte 1,50 m, nepůjdete stát. Děkuju za zprávy, za chvilku další track, který si ale můžete vychutnat, ať už stojíte, sedíte, děláte cokoliv. Joel Corey, MNEK, Head and Heart. Tak za chviličku, tady na fajnu.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Metro DJ.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somer.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

trackem Elizabeth Taylor se s váma budu muset rozloučit, protože se blíží 5. hodina a vy víte, co to znamená. Fajn, warm-up je u konce. Dneska jsme si řekli, že si máte dávat bacha na delfíny, aby vám náhodou nedali facku, jako tomu jednomu týpkovi v Chorvatsku. Abyste si taky nezapomínali věci, jako ta paní v Plzni, co zapomněla tašku se 13 tisícema. To je to nejdůležitější poučení z dneška. No a taky doufám, že jste naladěný už na zbytek dne, že jsem vám dodala energii, že si užijete zbytek odpoledne, ale o to se nebojím, protože víte co? Na cestě už je Žampy, který se na vás extrémně těší, který s váma tady prožije další 3 hoďky tohoto úterního odpoledne. Wendy tam mě tady osvěžuje, no tak vidíte, tak doufám, že jste taky osvěžený, připravený na zbytek dne. Mějte se krásně, já se s váma loučím, užívejte. No a za odměnu ode mě poslední song na rozloučenou, Cameron Whitcomb, jeho Medúza. Tak si užívejte, bye babes.

0: co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.
0: Fajn. 3, 2, 1. Fajn. Už za chvilku Jindra Žampa.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
0: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.

0: Sme online.
1: Online.
0: Sme na DAB+.
1: Plus.
0: Sme v aplikácii Rádia.cz. Hot News.
2: Policie prověřovala anonymní bombové výhrušky na asi 400 místech po celé republice. Týkalo se to hlavně úřadů, obchodních center a dalších veřejných budov, které policisté zkontrolovali za běžného provozu. Podle informací bylo riziko nízké, přesto policie dál situaci řeší. Euro čeká po více než 20 letech změna. Evropská centrální banka představila 10 finálních návrhů nových bankovek a do výběru vítězného designu se může zapojit i veřejnost. Nové bankovky mají být modernější, bezpečnější a taky šetrnější k životnímu prostředí. Zpěvačka Gracie Abrams slaví velký úspěch. Její nové album Daughter from Hell se dostalo na první místo prestižního žebříčku Billboard 200. U Gracie jde o vůbec první album, které ovládlo americký žebříček.
3: Jindra Žampa.
4: 17. hodina odbyla, startuje úterní Fine Drive, 3 hodinky jsou před náma i dneska to bude neskutečně nabitý. Za chvilku si řekneme, na jaký vlastnosti záleží ženám ve vztazích u nás mužů. No a dneska to odstartuje kdo jiný než Evička Farná, Perpetuum Mobile, právě teď na Fajnu.

Huntress a Zara Larsson Stateside. To je track, který nám právě teď dohrál na fajnu. Tohle to je Fine Drive. A lidi, vypadá to, že ženám v poslední době už nezáleží tolik na sixpacku a na obličejíčku jako princ Krasoň. Podle nového průzkumu to vypadá, že u vážného vztahu nehraje hlavní roli právě vzhled. Víc než polovina žen totiž říká, že je pro ně mnohem přitažlivější chlap, který má nějaký cíle, maká na sobě a ví, kam směřuje. Je teda jasný, že vzhled je fajn, je to super bonus, ale když jde o vztah na delší dobu, větší váhu má prý to, jaký ten člověk doopravdy je. Jsem zvědavej, u jakých žen teda tenhle ten průzkum dělali a jak moc byl upřímnej. Každopádně, mě zajímá, co je pro vás u partnera nebo partnerky nejvíc atraktivní. Chápu, že u někoho to může být sixpack, ale napište mi, jak to máte vy na 724-634-634. Straight from the work to the home. Fine Drive. Fine.

0: Fastboy, Beautiful Life, skvělej track, který nám právě teď hral na Fajnu, a pojďme se vrátit k tématu. Já jsem se vás ptal na to, co je pro vás u partnera nebo partnerky nejvíc atraktivní. Lucka napsala, za mě určitě to, že má nějaký cíl a není mu všechno jedno. Krásnej může být každý druhý. No a to je slovo do pranice pro nás oškliváky, co? Pak tady máme dál Nikču, ta napsala, musí být hodnej a spolehlivej. To je pro mě víc než namakaný bicák. Jenom ty hodný kluci se občas stane, že jsou potom vyfrenzonovaný, no. Ne, že bych mluvil ze svojí vlastní zkušenosti. A potom do třetice, tady máme od Teresky, za mě sebevědomí, ale takový to normální, ne machrování. Já třeba říkám, loni jsem byl namyšlený, ale letos už to nemá chybu. Fajn ráno. Fajn.
1: Are you ready for this? Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy. Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
3: Hey, I'm Gracie DeBons. It's Olivia Rodrigo.
1: Hi, welcome to the show. Jo, dáváme ti na ně lístky.
3: Fajn. Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
2: Are you ready?
4: My name is Somber.
5: What up, it's Kehlani.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Back to the hits.

0: Sloucháte úterní Fine Drive, za Majkem je Jindra a my jedeme dál. Před náma je naprosto legendární song Sofian Mečmeč a Benny Cristo a Slzy. Hele, pamatujete si na doby, kdy Benny Cristo byl jedním z prvních známějších českých interpretů, kteří Sofiana Mečmeče veřejně podpořili? Když Sofian teprve začínal, Benny o něm mluvil jako o jednom z největších talentů nový generace. Sofian pak několikrát přiznal, že právě tohle pro něj byla obrovská motivace a dalo mu to sebevědomí pokračovat dál. Za mě tahle ta dvojka neskutečně funguje. Je to vidět jak na trecích, tak na koncertech. Pojďme si dát na ten legendární track Slzy právě teď na Fajnu.
1: Fine Drive, Jindra Žampa. Jindra Žampa. Fine. Yeah.

Loy, Red Eyes, posloucháte Fajn, tohleto je Fajn Drive a mě by zajímalo, jestli byste zrušili rande jenom kvůli tomu, že vás ten druhej pozve do, v uvozovkách, špatný restaurace. Přesně tohleto totiž udělala jedna influencerka z New Yorku. Rande odpískala jenom proto, že se jí nelíbilo, kam jí chlapec pozval. Tvrdí, že výběr restaurace o člověku hodně napoví a že ona má prostě svoje standardy. Ideálně, že chce prý dražší podnik, bílé ubrusy a klidně i odvoz autem. Na internetu se kvůli tomu

0: posloucháte Fajn v úterý 28. července. Tohleto je Fajn Drive a vracíme se k tématu. Ptal jsem se vás na to, jestli byste dokázali zrušit první rande jenom kvůli tomu, kam vás ten druhej pozve. Kája mi napsala, když mě pozve na benzínku na párek v rohlíku, tak bych to asi zrušila. To já musím říct, kdyby mě frajerka pozvala na rande na párek v rohlíku na benzínce, tak je to za mě úplně nejvíc. Tomáš napsal, hele, kdyby mě vzala na kebab, tak si ji snad rovnou vezmu. A pod to bych se Tomáši absolutně podepsal. Proč mít načančaný první rande, když to stačí být takhle úplně obyčejný a vlastně výborný. A Nikča napsala, mně je to fakt jedno, klidně park s kávou z automatu, hlavně ať není trapný ticho. Přesně tak to má být. Jedeme dál, před náma je Macklemore a Can't Hold Us. Na Fajnu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co

víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Fajn Drive. Jindra Žampa.
1: OK, startuje druhá hodinka Fine Driveu, díky, že jste u toho se mnou. Za chvíli se podíváme na to, co novýho se děje v hudebním světě a do té doby taky nabitý playlist, co si dáme teď? Dáme si Justina Biebera a Nicki Minaj, Beauty and the Beat na Fajnu. Fine Drive.

Vegas a Dennis Lloyd, Diamonds, posloucháte Fajn, tohleto je Fajn Drive a já vám musím říct, že Usher zažil pořádný bizár na svém posledním koncertě. Usher se jako vždycky vytáhl na pódium jednu faninku, jenže tentokrát to nedopadlo úplně podle plánu. Během jeho tradičního flirtování bylo vidět, že je holce celá situace hodně nepříjemná a dalo jasně najevo, že do toho nechce jít. Usher proto vystoupení hned stopnul a nechal jí vrátit zpátky mezi diváky. Naprostý bizár. Na sítí se pak rozjela debata, jestli to zvládl dobře, nebo jí vůbec neměl stavět do takové situace. Sama faninka pak řekla, že vůbec netušila, co jí na pódiu čeká. Ale chápu, já bych do toho taky nešel. Fajn Night.

0: Posloucháte úterní Fine Drive, tohle to byl Alex Warren a Burning Ground. A hele, po prvním rande vždycky přijde ta největší otázka. A to je, kdo napíše jako první. Spousta lidí pořád řeší, jestli má po prvním rande napsat hned, nebo dělat, že nemá čas a pár dní počkat. Jenže podle psychologů na to žádný správný pravidlo neexistuje. Když se vám rande líbilo, tak to prostě napište, napište, bylo to super randíčko. Když se vám rande nelíbilo, napište, že se vám nelíbilo. Nemá moc smysl hrát nějaký hry nebo schválně čekat 3 dny, jen aby to vypadalo líp. Ve finále je prý nejlepší normálně říct, že jste si to užili, anebo že to prostě stálo úplně za prd. Ale mě zajímá, jestli po prvním rande píšete jako první vy, anebo schválně čekáte, než se ozve ten druhej. Napište mi, jak to máte vy na 724-634-634.
1: Fine Drive.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn. To nejlepší z hitparád.

Sue a Zayn, Eyes Closed, posloucháte Fine v úterý 28. července a my se vracíme k tématu. Řešili jsme, jestli po prvním rande píšete jako první vy, anebo čekáte na to, až se ozve ten druhej. Lucka napsala, já napíšu klidně první. Když se mi někdo líbí, nebudu přece 3 dny čumět do mobilu. Musím říct, že na tohle mě zbalila moje aktuální holka, takže holky, tahle ta technika opravdu funguje. Tomáš napsal, píšu první slovo skoro vždycky, když neodepíše, aspoň vím, na čem jsem. To je pravda, takový zobrazeno, to mluví za všechno. Oh yeah. Let's go. Fine.

Pokud jste teď měli taky nutkání zívnout, tak nejspíš nejste necitlivá bytost, ale jste pořádně empatický. Hele, stačí jeden člověk, co se zívne a najednou jedou všichni. Vědci pořád nemají 100% odpověď, proč se to děje, ale myslí si, že v tom hraje roli náš mozek a to, jak reagujeme na lidi kolem sebe. A taky právě ta zmíněná empatičnost. Prostě další věc, kterou děláme úplně automaticky a vůbec nad ní nepřemýšlíme. Hele, mě zajímá, jestli jste taky ten typ, co se zívne hned po někom, a nebo vás to úplně nechává v klidu a nemáte potřebu si zívnout. Napište mi, jak to máte vy na 724-634-634. Fine Drive. Fine. Yeah.

0: Posloucháte Fajn v úterý 28. července a vracíme se k našemu zívacímu tématu. Ptal jsem se vás na to, jestli jste ten typ, co zívne hned po někom, anebo vás to nechává v klidu. Lucka napsala, já zívnu okamžitě, stačí, aby někdo vedle mě jenom otevřel pusu. Musím říct, že to mám úplně stejně. Verča napsala, mně stačí ozívání jenom číst a už jedu. Já musím říct, že jak teď o tom mluvím, tak se mi chce taky pořádně spát. David napsal, já jsem asi divnej, se mnou to vůbec nic nedělá. Nejseš divnej, každý máme něco. Jedeme dál, před náma Kalin a Stein 27, vítej mezi náma, na Fajnu.
1: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Fine Drive.
0: Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa. Pull my trigger, let me blow
2: your mind. 19. hodina odbyla a před náma je třetí hodinka Fine Driveu. Pojďme si dát 10-minutovku podle vás. Ti, co nevědí, co nás čeká, tak já teď aktuálně smažu náš playlist a budu hrát to, co vy budete diktovat. Pojďte mi psát na číslo 724-634-634, pište mi SMSky na iMessage, na WhatsApp nebo na Instač Fajnu. Odpočet je na 30 sekund a startuje právě teď. 10 minutes for you.

0: rozhodni, jak bude fajn playlist v následujících 10 minutách hrát.
1: 10 minutes for you.
2: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Už to tiká a já vidím, že už to i cinká. O první track si napsala Adélka pro svoji nejlepší kámošku Klárku a přeje si Temper City a Self Aware. OK, může to být. Co dáme jako druhý track? Druhý track máme Tate McRae a Just Keep Watching. Dobře, máme a dáme. Co dáme do třetice? Máte posledních pár sekund a... Kuba napsal Chemical Brothers a Go. Tak jo, dopisujte i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále. 10 minutes for you.

Tate McRae, Just Keep Watching, to je track, o který jste si psali na fajnu. Tohle to je desetiminutovka podle vás. Před náma je třetí track v pořadí Chemical Brothers a Go. A hned potom nás čeká velký finále. I dneska tady mám tři tracky z těch, o kterých jste si psali. No a všechny je do té desetiminutovky nenarvu. Proto potřebuju někoho, kdo právě teď zavolá na 724-634-634 a rozhodne o tom, jak tu dnešní desetiminutovku zakončíme. Karty jsou hozený. Tak volejte 724-634-634.

0: Posloucháte Fajn a před náma je velký finále 10 minutes for you. Dneska se nejrychleji dovolal Daniel. Čau, Dané.
1: Ahoj, Jindro.
0: Hele, řekni mi, polovina léta už je skoro za náma, jak si léto zatím užíváš?
1: Hele, zatím se trápím vedrem v posteli a přes den si užívám.
0: A už jsi byl na nějaký dovče?
1: Na dovče? Hele jo, byl jsem v Albánii, mám tam apartmán.
0: OK.
1: A nemůže být nic lepšího.
0: Jak se takhle stane, že má člověk apartmán v Albánii?
1: Jo, to je vlastně asi zbytečně dlouhý příběh, ale prostě jednoho dne si o tom přečteš článek,
0: okay,
1: a vyrazíš tam na víkend, jakože to okoukneš a vrátíš se domů s rezervační smlouvou.
0: A doporučuješ to ostatním lidem jako vhodnou investici pro lidi, kteří by třeba chtěli investovat někam peníze?
1: Tak já jim předně doporučuji pronajmout si ten můj, ale v druhém případě samozřejmě
0: chápu.
1: To špatná investice rozhodně není.
0: Musíš to pořádně vyryžovat, chápu. Hele, Dané, mám tady pro tebe 3 tracky, jeden z nich můžeš vybrat do Etheru, jsi na to ready?
1: OK, pojďme na to.
0: Taky o tohle to jednička. Takový melancholický song Alex Warren, Eternity. To je varianta číslo 1, pojďme si dát 2. Akon a Lonely, taková starší věc, ale mám tady pro tebe ještě 3. variantu a to je tahle ta věc. Sofian Mečmeč a Benny Kristo a jejich Slzy. Tak Dané, je to jenom na tobě, ty to můžeš rozseknout, jak dneska zakončíme 10-minutovku.
1: Tak to já samozřejmě nemůžu jinak, než vybrat produkt ambroziální líhně a volím číslo 3.
0: Dobře, takže Sofian Mečmeč a Benny Kristo Slzy. Je někdo, komu bys ten track chtěl věnovat?
1: Ano, ten track bych chtěl věnovat svojí přítelkyni Alžbětě, která pomohla vybírat.
0: Dobře, tak zapínejte pásy a jdeme na to, posílám to. Přeju krásný večer, ahoj.
1: Díky, ahoj.
0: Ahoj. 10 minutes for you.

0: Damiano David, taky Taylor a Nile Rodgers, Talk to me, track, který nám právě teď dohrál na fajnu. A lidi, takhle v létě je spousta odpočinku, krásných chvil, usmívání se, ale taky spousta trapných chvil. Před náma je Cringe Minute. Napište mi, co se vám v létě stalo trapného. Klidně se nebojte napráskat svýho kámoše, já mu to rozhodně neřeknu, nebo taky mámu, tačku, babičku, dědečka, je to úplně jedno. Napište mi svoje trapné storky z léta na 724-634-634. Kdy jindy než právě teď.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
2: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrží.

0: Cringe minute.
1: Posloucháte Fajn a před náma je minuta trapnosti. Dneska se o svoje trapno podělil Radim. Ten mi napsal, byl jsem minulý týden ve Španělsku na dovolený s kámošem. Když jsme šli poprvé na pláž, holky po mně neskutečně koukaly. Ne, že bych byl ošklivej, ale nepovažuju se za vyloženýho krasavce. Lichotilo mi to, než jsem si uvědomil, že mám bílé plavky a doslova všechno bylo vidět. Já teda musím říct, Radime, že ti může lichotit, že je co vidět.

0: るどもやるどもやるどもやるどもやるどもやるどもやるどもkdybyste to nepochopili, tak já Jindra se s váma loučím. Úterní Fajn Drive je za náma. 3 hodinky utekly jako voda. Díky, že jste u toho byli se mnou. Já se s váma loučím, ale s Fajnem zůstaňte, protože po mně Next Generation a dneska v Next Generation Ryu Gale. Borka, kterou moc dobře znáte už z éteru Fajnu, ale dejte si s ní tady necelou hodinku na Fajnu, protože vám zahraje písničky, které jste třeba ještě nikdy neslyšeli. Taky vám zahraje písničky, které inspirujou. A já se těším zase zítra od 17 do 20 a za mě už jenom ty dvě slova. Papalala!
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

já jsem Rogail a dneska vám tady na Fajn Rádiu budu pouštět pár svých momentálně nejoblíbenějších a nejposlouchanějších písniček. Jsou to věci, které mě i ovlivňují v mé tvorbě, takže vám k ním něco řeknu. A první písnička, kterou vám pustím, se jmenuje Wishful Thinker. Už se to stalo takovým rituálem, že tuhle písničku pouštím vždycky první, protože je to, jsem ji napsala já. Jo, takže doufám, že se vám bude líbit. Next Generation.

0: generation.
1: Řekla bych, že mojí největší inspirací, co se týče songwritingu, tak je určitě Gracie Abrams a Lizzie McAlpine. Jsou to dvě zpěvačky, které mě fakt jako nutí vlastně k tomu dělat svoje věci a koukat se na ten songwriting je trochu jinak. A pokaždé, co slyším něco od nich, tak se nad tím tak jako pozastavím a přemýšlím nad tím. Jo, a obě teďka vydávaly novou hudbu. Gracie vydala celý album a Lizzie bude vydávat teprve celý album, ale už vydala nový single. Takže vám od obou něco pustím. Od Gracie jsem vybrala Dead Wish a od Lizzie McAlpine jsem vybrala The Light in the Painting, což je ten nový single, takže tady máte.
0: Fine. Next Generation.

0: Next Generation. Já miluju dělat playlisty. Já si myslím, že to souvisí s tím, že mám ráda jako celkově hudbu, ale já mám fakt miliony playlistů s nejvíc random názvama na nejvíc random situace. No ale teďka jsem dělala playlist, který se jmenuje The Cool Older Sister, což jestli máte sourozence nebo aspoň z filmu to znáte, tam je vždycky taková ta cool starší ségra, která má nejvíc hustý music taste a všichni ho prostě závidí a ona ve svém pokoji poslouchá cool písničky, tak jo, to je tenhle playlist. A teď vám pustím dvě písničky, které jsem do toho playlistu dala. První je I Just Got Mad od Malcolma Todda. Malcolm Todd sám o sobě tam patří. A potom Wink Wink od Charlie XCX. Tahle písnička je úplně na prvním místě, protože vystihuje celý ten vibe tady toho playlistu, takže tady je máte.
1: Next Generation.

0: Generation.
1: Number one hit music station.
2: Myslím si, že si všichni uvědomují, že léto, teda aspoň doufám. Já vůbec nevím, proč jsem takhle začala, to je jedno. Já vždycky v létě poslouchám nějaký písničky a potom z toho dělám celý summer playlist, abych potom, když na podzim mám třeba debky z toho, že jako je škola a že už není léto, tak abych si ten playlist mohla pustit a vrátit se zpátky do letního mindsetu. A teď vám tady pustím tři písničky, které mi dávají celkem jako léto 2026 vibe. První bude Solar Power od Lord. Mimochodem, já jsem byla teďka na Colors of Ostrava, zpívala jsem tam i a dostala jsem lístky na všechny 4 dny, což jako děkuju. A viděla jsem Lord a byl to nejlepší zážitek mého života. Jo, takže jsem se musela dát Lord a tohle jsem vám musela říct. Potom Everywhere od Fleetwood Mac. Fleetwood Mac nesmí chybět v letním playlistu nikdy. A potom Get Him Back od Olivia Rodrigo. Tohle mi přijde jako ultimátní summer písnička. Here
0: we go. Number one hit music station. Next Generation. I hate the winter. Can't stand the cold. I tend to cancel all the plans. But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can.

0: generation. Yeah.
1: Fine. Poslední dva tracky, co vám pustím, tak budou Hard Place od Her a potom The Dress I Want od Rue. Mně pořád přijde hrozně jako funny, že můžu říct, že pouštím písničku od Rue, což jestli to někdo nezaregistroval nebo jste se připojili později, tak ahoj, já jsem Rue a tohle bude moje písnička. Ale přijde mi to divný, protože ještě třeba před dvouma rokama bych jako vůbec nikdy neřekla, že budu mít prostě, budu moct jako pouštět své, prezentovat své písničky, takže jsem za to fakt ráda. Jo. Takže si je užijte.

No a to je pro dnešek ode mě všechno. Já doufám, že se vám líbil dnešní playlist a že uznáte, že mám peak music taste. Dělám si samozřejmě srandu. Nedělám. Můžete mě začít sledovat, kdybyste třeba chtěli a když mě nesledujete na sociálních sítích, kde mě najdete jako Rugale, a nebo si můžete poslechnout víc mojí tvorby na Spotify a všech streamovacích platformách a chystá se spoustu exciting věcí, ze kterých mám fakt radost a moc se těším. Ještě vám nebudu nic říkat, ale začněte mě sledovat, ať se to brzy dozvíte. Takže děkuji za poslouchání a bye! We are number one. Next generation. Number one hit music station. Fine. Yo, we the hit music station. Hey. Fine.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot.
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Nová hudba, nečekaně upřímní hosté a internet, který se zase trochu utrhnul.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: To nejlepší z rádia a to, co už do rádia radši než fajn.
1: My name is Somber.
2: What up, it's Kehlani.
3: Hey, it's Taylor Swift.
4: Back to the hits.
0: Fine.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
2: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: dneska nemá problém najít hudbu. Má problém vybrat si.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky léto.
2: Fajn. Udělám si hezký ráno plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem nájen, mopí, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

být rovnej, hlavně být stejnej, není to jenom tak. Stát červený jak rak, já kapsa plná jak sak. Byl jsem na místech, kterým asi stejně vždycky.

0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělý mood, non-stop.
0: Fajn, vždycky hot.

Cinkne ostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.

0: Taky tejší život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
0: Fajn.

0: dneska nemá problém najít hudbu. Má problém vybrat si.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky léto.
0: Fajn.
2: Mažu stopy.